0: můžem.
1: Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a je neděle 9. srpna. Chcete slyšet svou oblíbenou písničku a někomu ji poslat se vzkazem? Na Blaníku žádný problém. Celý týden vám totiž každý večer hrajeme na přání. Jestli chcete poslat písničku někomu blízkému k narozeninám, k svátku, výročí, z lásky nebo jen tak pro radost, tak se na nás obraťte a my to rádi zařídíme. Stačí, abyste nám včas alespoň 3 pracovní dny předem do Blaníku napsali. Písničku na přání si můžete objednat přes náš kontaktní formulář. Najdete ho na našich internetových stránkách radioblaník.cz. Přeji hezkou noc.

0: počasí. Rádio
1: Teploty se teď pohybují mezi 15 a 11 stupni Celsia, na severovýchodě území kolem 9. Ráno ale půjdou velmi rychle nahoru, čeká nás totiž další tropický den. Bude jasno až polojasno, až později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty budou mezi 29 a 33 stupni Celsia. Chladněji bude na severu a severovýchodě země kolem 27 stupňů.
2: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
3: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
2: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
3: Tak teď už to zvládnem.
4: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
5: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
6: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
5: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
7: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
8: Mat, ten obchod mám rád.
9: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
10: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

drahtivčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu potvíky poslouchat slavíky, zpívat si s

Noc strávíte s Rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Už je tu nový den, a to neděle 9. srpna, a svátek má Roman. Narozeniny oslaví například herec, daber a moderátor Petr Rychlý, jemu 61 let, a oslavencem je taky rokový zpěvák Aleš Brichta, jemu čerstvých 67. Všem oslavencům blahopřejeme, užijte si poslech nočního Blaníku.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Teploty se teď pohybují mezi 15 a 11 stupni Celsia, na severovýchodě území kolem 9. Ráno ale půjdou velmi rychle nahoru, čeká nás totiž další tropický den. Bude jasno až polojasno, až později večer bude na západě Čech oblačnosti přebývat. Nejvyšší teploty budou mezi 29 a 33 stupni Celsia. Chladněji bude na severu a severovýchodě země kolem 27 stupňů.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
6: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
5: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
6: Tak teď už to zvládnem.
7: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
8: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
9: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

0: vámi je Rádio Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Dobré ráno. Je neděle 9. srpna a svátek má Roman. Přejeme všechno nejlepší. A teď pojďme zpátky do minulosti. Dnes je to 59 let, co se československá vláda rozhodla opustit verzi pod povrchových tramvají a vybudovat v Praze metro. Psal se tehdy rok 1967. A před 135 lety vznikla na Pustevnách na Radhošti první ubytovna Krčma. Měla 25 lůžek a vybudovala se za 8800 zlatých. Bylo to v roce 1891. Tolik zajímavá výročí pro tento den a teď už pro vás na Blaníku máme další pohodové písničky. Hezké ráno.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

Krásné ráno, před námi je neděle 9. srpna a tady už je tradiční přehled očekávaných událostí. Dnes startuje 9. ročník Dne židovských památek. Zdarma nebo za dobrovolné vstupné bude zpřístupněno přes 60 vybraných židovských památek po celé zemi. V Nové Peci na Prachaticku začne v jednu jelenovrská slavnost připomínající tradici plavení dřeva na Schwarzenberském plavebním kanálu a práci šumavských plavců. K vidění bude taky ukázka plavení dřeva a v Třeboni pak pokračuje setkání všech vodníků. Ve 2 hodiny otevřou v Novém Městě nad Metují nový letní areál Metuje. Akce bude součástí oslav 525. výročí založení města a symbolicky naváže na tradici koupání u řeky Metuje. To v Kadani si dnes užijete medové odpoledne. Bude tu jarmark medu, medoviny a včelých produktů. V Jablonci nad Nisou dnes také skončí 15. ročník bižuterní a sklářské výstavy Křehká krása 2026. Na Uherskou Radisku připravili na odpoledne svatovavřinecké hody. Konat se budou v obci Bojkovice a městem projde průvod s korovanými jezdci. A ještě se podíváme do světa sportu. Hrát se dnes bude 3. kolo 1. fotbalové ligy. Slavia Praha dnes od 3 hostí Pardubice, Hradec Králové od 5 Baník, Jablonec 1. FC Slovácko a v 8 začne utkání mezi Artisem Brno a Sigmou Olomouc. Tolik očekávané události. Monika Holubová, Rádio Blaník.

0: to.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
3: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
4: Mat, ten obchod mám rád.
3: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
5: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
2: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu.

0: Na Blaníku Brontosauři a písnička Růže z papíru, krásnou neděli, hezké ráno, za 6 minut bude 6, no a po 6. Čechomoři a velické zvony.
1: Ty velické zvony, věkně vyzváňají.
0: Hned po zprávách Alehana Zagorová a Spěchám. Taky Karel Gott, muzika. Blaník vám hraje hezky česky celé léto.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Čeká nás další letní den plný sluníčka, teploměr vystoupá na 29 až 33 stupňů Celsia, akorát k večeru se pak od západu mohou objevit mraky a také nějaká přehánka.
3: Rádio Blaník.
4: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
5: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
6: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Ve vlaku či autobusu.
2: V čekárně u lékaře.
1: A nebo na procházce v lese.
2: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
1: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
2: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Stát chce opět přidat seniorům na penzi. Vlaky pojedou mezi Kolínem a Kutnou Horou rychleji. Brněnská vila Tugendhat slaví speciální výročí. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Senioři si od ledna polepší. Vláda zvažuje zvýšení valorizace o zhruba 300 korun anebo dokonce až na dvojnásobek. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka připustil, že vláda může využít zákonnou možnost zvýšit penze nad rámec běžné valorizace. Státní rozpočet by se tím navýšil až o 10 miliard. Na železnici se chystá další velká modernizace. Vlaky mezi Kolínem a Kutnou Horou díky ní zrychlí a provoz bude plynulejší. Opravu projde téměř 9 kilometrů dlouhý úsek, jak říká mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
4: Spoje jedoucí ve směru do Kutné Hory využijí navíc novou hlízovskou spojku. Díky tomu nebudou křížit trasu vlaků na hlavním koridoru a zmizí tak jedno z úzkých hrdel české železnice.
3: Rekonstrukce skončí za 2 roky. U Hynera Kuary přešli v Horním Rybníce u Vranova na Chrudimsku. Nakonec odborníci zjistili, že to má na svědomí nedostatek kyslíku ve vodě. To způsobilo horké počasí s minimálním množstvím srážek. Těch se ale v následujících 9 dnech prakticky nedočkáme. Přehaňky by se mohly objevit tedy dnes večer a také v pondělí, a to pouze lokálně. Brněnská vila Tugendhat letos oslaví 25 let od zápisu na seznam UNESCO. Hlavní část oslav výročí o víkendu propojuje zahradu vily se zahradami sousední Arnoldovy vily a vily Lefbier. Vrcholem programu je pak videomapping na fasádách všech 3 památek. K vidění bude i dnes mezi 9 večer a půlnocí. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Jirka.
5: Krásné ráno, hezkou neděli.
1: Jirka Frélich
2: na Rádiu Blaník.
5: Do jakého počasí jste se teď probudili, to je otázka na vás. Pište SMSky na 603 118 118. Rádio Blaník. A teď už hezky česky, tady je Hana Zagorová, písnička Spěchám. Za chvíli Eva Pelarová s Valdemarem Matuškou a písnička Oliver Twist. Blaník vám přeje krásnou neděli a hezké ráno.

Eva Pilarová, Valdemar Matuška, písnička Oliver Twist. Ano, Eva Pilarová by právě dnes 9. srpna oslavila svoje narozeniny. Je to brněnská rodačka, která ale zemřela v roce 2020. 9. srpen roku 1939 v Brně. Narozena tedy Eva Pilarová, proto jsme si na ní vzpomněli. No a zároveň dnes slaví svoje narozeniny další český zpěvák. 9. srpna ale roku 1959, tedy o 20 let později, se v Praze narodil textař, zpěvák, producent, hudebník a podílel se na založení skupiny Arakain. Už jste asi doma, už asi víte. Je to Aleš Brychta, ten dnes slaví 66. narozeniny, tak mi přejeme všechno nejlepší. Zpěvák Aleš Brychta právě teď v písničce Dívka s perlami ve vlasech.

0: Honza Kalousek a písnička Hvězdy se mění. Krásné ráno, za chvíli Karel Gott. Písnička, muzika, otázka na vás, do jakého rána jste se probudili, dejte vědět, pište SMSky na 603 118 118, volejte na 800 109 109.
1: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
2: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
3: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
4: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
5: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
6: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Peličinasky. Jestli

0: Miley Cyrus na rádiu Blaník, 3 minuty po 7:30, krásné ráno. Do jakého počasí jste se probudili, taková byla otázka a koukám spousta SMSek, tak půjdeme na ně. Tanwald, 7 stupňů, polojasno, bez větří a krásnou neděli přeje Marta. Marto, taky moc zdravíme, hezkou neděli. Bílina, jasno, 16 stupňů, zdraví všechny posluchače. Někdo, kdo se nepodepsal, nevadí, zdravíme Bílinu a někoho na telefonu 800 109 109, krásné ráno.
1: Krásné ráno z Vlkavy, Jirko, Honza tě zdraví.
0: Honzo, hezké ráno.
1: Honza už je z úru, přijeli jsme na teploměr, je tam krásně, vydej za sluníčko, bez větří a na teploměru máme 14 stupňů.
0: Mhm. Tak paráda, a zdravíme.
1: To bude zajímavý zase.
0: Boleslavsko zdravím a držím palce, aby byla krásná neděle.
1: Jirko, ta bude. A ta bude. Tak jako teď je to takový všechno je pořádku. Ještě hele, prosím tě, víš, jaká je nejkratší židovská anekdota?
0: No, povídej.
1: Vepřový zadarmo.
0: Dobrá, měj se krásně, ahoj. Tak, probudil se nám posluchač na Mladoboleslavsku, uvidíme, co dál. Marta, ta už nám psala, Tanwald, 7 stupňů, SMSka přišla dvakrát, nevadí. Tady je další SMSka, která nás potěší, protože přišla taky z Brna. Brno, Židenice, 15 stupňů, zdraví nás Jura z Brna. A pak je tady 14 stupňů na teploměru od Jitky, SMSka, dobré ráno přeje z Milína, Jitko do Milína, hezké ráno. A někoho jistě pozdravíme taky na našem telefonu 800 109 109 dál. Hezké ráno, kdo pak je tam, tady je Rádio Blaník.
2: Krásné dobré ráno, Jirku, moc tě zdraví, Jirka Sucholešice.
0: Hezké ráno.
2: Krásné ráno, no tak prosím tě, konečně člověk může spát. Teploměr nám po ránu ukazuje 12 stupňů, jasná obloha. A je to hrozně moc spaní odpočinout po těch šílených tropech. A jak říkám, noc byla úplně perfektní a člověk je rád, že se může krásně vyspat.
0: No tak paráda, tak já zdravím na Trutnovsko a přeji krásnou neděli.
2: Krásnou neděli také vám všem na Blaníky říkám. Moc vás zdravím, ahoj.
0: Koukám na další SMSky, které nám dorazily. Zdraví nás Pavel, protože má v Žatci jasné nebe, ochladilo se 12 stupňů a přeje krásné nedělní ráno. Autobusák Pavel Pata Pohádka, tak zdravíme taky. Dobré ráno nám přišlo od naší posluchačky, která se podepsala jako S a probudila se do krásného horského slunného rána, takže zdravíme někam na hory. Marcel Jadrný ze Zboží hlásí 15 stupňů Celzia a někdo na telefonu 800 109 109, hezké ráno.
3: Dobré ráno, tady Ivča Andrlová z Duchcova, u nás 16 stupňů, je tu krásně.
0: Krásně, v Duchcově 16, tak jste měla chladnější noc.
3: Jo.
0: Super, tak vám přejeme taky, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
0: Pozdravili jsme Duchcov, no a já děkuji za všechny volání, za všechny SMSky a krásné telefonáty. A teď už slovenská skupina Elan a písnička Tuláci v podchodoch na Blaníku. Přejeme krásnou neděli. Za chvíli taky Xindle X, Olga Koenigová a písnička V blbým věku.

0: Sindel X, Olga Koenigová, písnička V blbým věku. No, písničky jsou různé, jedna vám může přinést celkem hezké peníze. Je to tato. Slunce dál svítí, kdyby Blaník zahrál takovou písničku celou. Na konci písničky Slunce dál svítí je potřeba dovolat se na 800 109 109 a dostáváte se do hry o docela hezkou částku.
1: Slunce dál svítí.
2: Slunce dál svítí.
0: Ale dovolat se to není všechno. Důležité je odpovědět správně na otázku, kdo pak to zpívá v té ukázce, kterou vám zrovna pustíme. Tento týden, z kraje týdne, jsme měli posluchače na telefonu a ten typoval tuto ukázku.
3: Jak zpívá a rozjasňuje den od rána až dokud neusnem.
4: Tak, kdo pak to byl?
5: Jelen.
4: Jste si naprosto jistý?
5: Jsem si jistý.
4: Béďo, opravdu?
5: Opravdu.
4: Není to on.
0: No vidíte to. A ta 5000ová částka, o kterou se hrálo v pondělí, se hned přesunula dál. No a ve čtvrtek mohla už 10 000 vyhrát naše posluchačka za tuto ukázku.
6: Kdo by řekl, že může to tak letět, kde jsme byli a kde jsme teď, a pořád nás to těší.
0: No a odpověď, kdo pak to zpívá?
7: Tereska Mašková.
8: Tereska Mašková, říkáte. Víte, co vám musím říct?
7: Že jsem se netratila.
8: Přesně tak.
0: No vidíte to, a tak se hraje už rovnou o 15 000 korun. Jakmile zazní Slunce dál svítí, 800 109 109, můžete nastudovat, kdo pak to naspíval naší blanickou písničku Slunce dál svítí, třeba na YouTube, kde najdete taky celé video, kde ty zpěváky i uvidíte, nebo na našem webu radioblaník.cz. My jsme vám je vypsali a já vám držím palce.
2: Slunce dál svítí.
1: Sluníčkové léto na Blaníku.

0: pojďte na to s námi zavzpomínat. Možná na tom i vyděláte. Už od zítřka vám budeme každé ráno rozdávat praktické cyklistické balíčky od MND, kde si můžete navíc zahrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Poslouchejte Blaník a buďte ve střehu.
1: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.
0: Pohodové české rádio.
2: Teď minutu po 6:45 vám přejeme z Blaníku krásné ráno, toto jsou Čechomoři a písnička Velické zvony, za chvíli Marek Ztracený a Léto 95 v létě 2026. Hezké ráno.

0: Žádné, kdo ví jestli, ale zcela určitě Blaník hraje hezky česky celé léto.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Čeká nás opravdu krásný letní den, plný sluníčka a teploty, které vystoupají na 29 až 33 stupňů, jenom k večeru se od západu může zatáhnout a objeví se možná i na západě Čech nějaká přehánka, ale to až opravdu večer.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
3: Jihomoravská policie vyšetřuje tragickou nehodu. Odborníci apelují na změnu úpravy zeleně. Fotbalová Slavia bude hrát před prázdným stadionem. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. K tragické nehodě došlo na Brněnsku. Při srážce dvou aut u Pohořelice zemřely v podvečer dvě ženy. Čtyři muži pak utrpěli těžká zranění. Z pohledu záchranářů šlo o mimořádnou událost prvního stupně. Na místě zasahovalo několik záchranářských posádek, včetně vrtulníku. Podle policie se zřejmě auta čelně srazila při předjíždění. Pomoci by jí mohli i svědci. Kvůli vedru a suchu je třeba změnit způsob úpravy zeleně ve městech a obcích. Pomoci může omezení sečení nebo takzvaná mozaiková seč, při které se v trávníku nechávají neposekané plochy. Podle výzkumů to může trávníkům pomoci lépe zvládat vedra, protože vyšší porosty brání vysychání půdy. Alžbětiny lázně se po letech odkladů dočkají nové střechy. Městu Karlovy Vary se podařilo získat dostatek prostředků, aby střechu v havarijním stavu opravilo. A víc tomu říká náměstek primátorky Karlových Varů Miroslav Vaněk.
4: V příštím týdnu zahájí stavební firma práce, které budou probíhat v 8 etapách a budou trvat celkem 24 měsíců. Cena je 58 milionů včetně DPH a je hrazena plně z rozpočtu města Karlovy Vary.
3: Město získalo 50 milionů díky dohodě s Karlovarským krajem, který od města odkoupil dvě školní budovy, ve kterých sídlí krajské školy. Fotbalisté Slavia Jablonce budou ve fotbalové lize hájit pozici 100% týmů. Úřadující šampioni přivítají před prázdnými tribunami v Edenu od 3 odpoledne Pardubice. Severočeši pak dnes od 5 hostí Slovácko. Ve stejnou dobu se bude hrát i duel třetího kola mezi Hradcem Králové a Ostravou. V 8 večer se pak střetne Artis Brno s Olomoucí. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Jirka.
0: A teď je 7 ráno a my vám přejeme hezkou neděli.
1: Jirka Frélich
2: na rádiu Blaník.
0: Až Bluňk. A teď už kabát a kdo ví jestli. Za chvíli také meteorolog, který nám řekne, jaká bude neděle a co můžeme čekat. Hezké ráno.

Aneta Langerová, písnička Voda živá. Krásnou neděli, hezké ráno. Aneta Langerová, písnička Voda živá. Krásnou neděli, hezké ráno. Nejvyšší čas podívat se na

0: Teď centrum Prahy s teplotou kolem 18 stupňů a když jsem zmiňoval ta údolí, tak ty údolní polohy, například Tachov má necelých 8 stupňů, Broumov také necelých 8 stupňů. Ještě chladněji Králíky v Pardubickém kraji, Teplice nadmetují, tam je necelých 6 stupňů Celsia. No a úplně nejchladnější klasické mrazové lokality na Jizerce je téměř minus 1 stupeň a slabě pod minus 1 stupeň klesla teplota i na Kvildě Perle.
1: Tak tam nám dokonce mrzlo, ale odpoledne mrznout rozhodně nebude, čeká nás letní den, že? Jaké to bude?
0: Tak bude slunečno, postupně i teplo, čekáme jasno až polojasno, později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 29 až 33 stupňů Celsia, chladněji bude na severu a severovýchodě území zde kolem 27 stupňů, tisíci metrech na horách většinou kolem 24 stupňů, na Šumavě tam bude až 27. Vlád bude slabý, proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tak já děkuji za podrobnou předpověď na dnešní den a za hodinu bychom si mohli říci i nový týden, zatím ale přeji do Českého hydrometeorologického ústavu dobré ráno.
0: Dobré ráno, naslyšenou.
1: Rádio Blaník. A teď už na Blaníku ABBA, písnička Hany Hany. Za minutu bude 7:45 a dáme si i slzu za chvíli.

0: Slza, písnička Lhůta záruční. Mimochodem Slza bude na dalším letním koncertě Rádia Blaník. Pátek na Pajedla, stavte se od 16:30. Těší se na vás taky Tereza Mašková, Petr Kolář, Blanická kapela a my všichni, kteří budeme na Pajedla v pátek a další letní koncert, který je úplně zadarmo. No a na Blaníku za chvíli Iveta Bartošová. A Dej mi ruku, taky od skupiny Botox s písničkami Dva nebo Michal Tučný. Hrajeme si dál hezky česky, hezké ráno.
1: Na okno nebo na auto?
2: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku.
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
2: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
2: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
4: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
3: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
4: Tak teď už to zvládnem.
5: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
7: Ty jo, my tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
8: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu.
9: Duratech. Renovace a nátěry střech.
7: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
9: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
7: Duratech. Střecha jako nová za 2 dny.
10: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok 0.
11: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
10: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
11: Renovace bez úroku? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok 0.
10: Ozvěte se hned. Maxi dotace

0: pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
1: K čemu vám jsme dobrý?
2: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.

0: Michal Tučný a písnička Poslední kovboj, to mi připomíná, že dnes nás čekají další písničky k táboráku.
1: Písničky k táboráku.
0: Ano, říkám to 7:55, ale každopádně pokud počkáte do dnešního podvečera na 18. hodinu, tak se dočkáte těch krásných, které si můžete zaspívat třeba právě u skutečného táboráku s buřtem, který si budete opékat a k tomu vám bude znít Jarek Nohavica.
2: Řadě za sebou tři čumíci.
0: A taky Pavel Didovič.
3: Náš má ovečko dávno spát.
0: A chybět nesmí brontosauři.
4: Tuhle písničku chtěl bych dělat.
0: A to je pouze malá ukázka toho, co nás čeká dnes u písniček k táboráku, tak po 18. hodině buďte s Blaníkem. A kdyby se vám nechtělo v 19 hodin končit s písničkami k táboráku, tak jenom nalaďte dabové rádio Český Blaník, kde budeme pokračovat od 19. až do 22. hodiny.
1: Písničky k táboráku.
0: No a na Blaníku právě teď All for One a písnička I Swear a za chvíli Michal

0: Svačina na cestu
1: a Pohoda v nádražní čekárně.
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.

0: Modern Talking na rádiu Blaník. Už se skoro přiblížila 8. hodina, ale ještě nám zbývá pár minut. Rád vám prozradím, co po 8. tady u nás na Blaníku třeba Marie Rotrová a zřejmě letos nikde nejsou kytky.
1: To jsi nosil plnou náruč Aster, běžel za mnou 4 poschodí.
0: Taky František Nedvěd a 19.
2: Nikomu se ani nesní, že máš oči jako lesní med.
0: Skupina Krištof, tak nějak málo tančím.
3: Tak nějak málo tančím, zpívám, brečím, líbám, marně si lidem
0: ten. Zatančit si klidně můžete, na Blaníku vám hrajeme hezky česky celé léto.
4: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Dnes čekejte další letní den s teplotami, které mohou vystoupat na 29 až 33 stupňů Celsia. Akorát k večeru se od západu může zatáhnout, objevit se může taky nějaká ta přehánka. No a zítřek bude ještě teplejší, 31 až 36 stupňů.
4: Kdy bude to správné počasí na výlet?
5: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz
8: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
9: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
8: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
9: Chevrolet Corvette,
8: Camaro Bumblebee,
9: Ford Mustang GT,
8: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
9: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
8: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
9: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
4: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
11: Ve Zlíně se opět rozjede speciální 100-tunový bagr. Obyvatelé Karviné využívají odlehčovací službu. Na částečné zatmění slunce se chystají hvězdárny i planetária. Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Demolici vyhořelé budovy ve Zlíně urychlilo její částečné zřícení. Došlo k tomu včera poté, co se do bouracích prací zapojil demoliční bagr. Ten hydraulickými nůžkami z vrchu odstřihával zničená patra domu. Trosky se zřítily dovnitř prostoru, nikomu se nic nestalo. Po odklízení trosek se dnes speciální 100-tunový bagr opět pustí do práce. Dopravní tepna 1/35 vedoucí z Liberecka až ke slovenským hranicím patří k velmi nebezpečným silnicím. Za 16 let už na ní zemřelo 255 lidí. Tragickou bilanci problémové tepny má utlumit dálnice, její dostavba se ale vleče. V poslední době na ní došlo hned k několika nehodám se smrtelnými následky. V Karviné roste zájem o odlehčovací službu. Ta umožňuje rodinám pečujícím o blízkého svěřit péči na několik dní odborníkům a dopřát si potřebný odpočinek. Jak služba funguje, to přiblíží mluvčí města Monika Danková.
12: Uživatelé odlehčovací služby mají v té době zajištěnou pomoc při běžných denních činnostech, osobní hygieně, stravování i smysluplném trávení volného času. V průběhu dne se uživatelé zapojují do různých aktivizačních činností, procvičují paměť, tvoří nebo si povídají.
11: V teplých dnech pak tráví časy na zahradě s posezením. Blíží se částečné zatmění slunce. Dojde k tomu ve středu večer a mimořádný úkaz bude možné sledovat na mnoha místech naší země. Nejen na hvězdárnách a v planetáriích, ale taky třeba na letišti dělostřelecké tvrzi nebo třeba na terase ještěckého vysílače. A po setmění bude možné pozorovat ještě i meteorický roj Perseidy. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Jirka.
0: Ano, na středu nekupujte kino, kino bude na obloze.
4: Jirka Frélich
5: na Rádiu Blaník.
0: A na Blaníku teď zase hezky česky, tady je Marie Rotrová a zřejmě letos nikde nejsou kytky a taky skupina Krištof. A pak i s meteorologem. Podíváme se na nový týden, co nás čeká. Už jsem naznačil, že v pondělí se má oteplit a pak, co bude dál, to uslyšíte na Blaníku za pár minut. Tak krásnou neděli.

0: Bonnie Taylor, teď na Rádio Blaník 10 minut po 8, přejeme krásné ráno. Tento týden s Mirkem Táborským jsme cestovali po zajímavých místech a navštívili jsme i méně známou trať.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Dnes mám pro vás málo známou železniční trať, která vede z Mělníka přes Mšeno do Mladé Boleslavy a není ani moc frekventovaná. Ale jsou na ní úžasná místa. Svými 50 kilometry spojuje dvě středočeská okresní města, vzdálená od sebe 30 kilometrů. Jednou z jejich zastávek je Mšeno, jehož největším lákadlem bývá v létě historické prvorepublikové koupaliště známé jako Městské lázně. Pečlivě udržovanému areálu ve stylu Art Deco z roku 1932 vévodí bíle natřená dvoukřídlá budova se zázemím, tedy převlékárnami i restaurací. Voda v 50-metrovém bazénu pochází ze skalního pramene, takže koupání je spíš pro otužilejší. Je však velmi vítaná v čase letních veder. V areálu jsou k dispozici klasická skládací lehátka systému Saturnin i dětský koutek. V centru Mšena je dominantní stavba památkově chráněné novogotické radnice z roku 1842. Je sídlem městského úřadu i turistického infocentra a muzea. Za Mšenem je pak další zajímavá zastávka Trnová, odkud se dá vyrazit do obce Kluky, která leží nad údolím Strenického potoka, jímž trať z Mělníka do Mladé Boleslavy vede. Díky několika usedlostem s honosnými vjezdovými branami a patrovým roubenkám byla obec roku 1995 vyhlášena vesnickou památkovou zónou. Pak následuje zastávka Sudoměř, která je současně malým železničním muzeem v podobě původní staniční kanceláře, sbírky drezín, která je současně malým železničním muzeem v podobě původní staniční kanceláře, sbírky drezín, včetně šlapacích, nechybí ručení.

0: životopis na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
1: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
2: A my jsme Blaník a minutu před 8:45 pouštíme Petra Natě, za chvíli František Nedvěd. Hezké ráno.

0: František Nedvěd a písnička 19. Krásnou neděli, přejeme hezké ráno, pojďme na počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Do Českého hydrometeorologického ústavu zdravíme meteorologa Martina Tomáše, krásné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Co nás čeká dnes při neděli?
2: Tak bude slunečno, postupněji teplo, čekáme jasno až polojasno, později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 29 až 33 stupňů Celsia, chladněji bude na severu a severovýchodě území zde kolem 27 stupňů, v 1000 metrech na horách většinou kolem 24 stupňů, na Šumavě tam bude až 27. Mlad bude slabý proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Zítra už začíná nový týden, co můžeme čekat?
2: Tak dá se to shrnout do takových třech období. Pondělí to se bude výrazněji lišit. V noci na pondělí čekáme ještě jasno až polojasno, zejména v Čechách, ale přechodně bude zvětšená oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky a tím, že bude více mraků na obloze, tak bude i teplejší noc a ráno. Většinou 19 až 14 stupňů Celsia a někde nelze vyloučit ani tropickou noc, takže proti této noci to bude poměrně skok. A zítra čekáme přes den polojasno až jasno, zpočátku zejména na Moravě a ve Slezsku i s většinou oblačnost a ojediněle přehánky. Odpoledne a večer bude postupně polojasno až oblačno a místy se objeví přehánky nebo bouřky a ty mohou být pravděpodobně i silné. Bude nás totiž přecházet studená fronta, ale před ní ty teploty ještě opravdu mimořádně vysoké, opět 31 až 36 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách bude většinou kolem 26. Vítr ten bude slabý 3 až 7 metrů za sekundu. V bouřkách a večer na frontě může i výrazně zesílit.
0: Dá se říci, co od úterý do neděle ve stručnosti?
2: Pak od úterý do čtvrtka tam to vypadá na takové příjemné letní počasí. Rána budou postupně svěží, když to úterní může být ještě relativně teplé. Denní maxima 23 až 28 stupňů úterý, ve středu potom 25 až 29, chladněji na severu a severovýchodě, ve čtvrtek 25 až 30 a opět chladněji na severu a severovýchodě. Po tyto tři dny slunečno, bude nad námi velmi suchý vzduch, takže téměř ani ty mraky se nebudou dělat. No a to další období, to znamená od pátku do neděle, tam nám začne vrcholit příliv teplého vzduchu, takže se ještě více oteplí. Budou stoupat ty noční teploty na konci týdne už 19 až 14 stupňů Celsia a ty nejvyšší denní na konci týdne 30 až 35 stupňů Celsia. V novém týdnu to pravděpodobně půjde poměrně výrazně dolů.
0: Takže nás čeká, dá se říci, další letní týden a pak se ochladí. Díky moc a přeji krásnou neděli.
2: Dobré ráno, naslyšenou.

0: Nic bude.
1: Na Blaníku za chvíli Hana Zagorová, Petr Rezek. Ta pusa je tvá. Na Blaníku si totiž hrajeme hezky česky celé léto.
2: Slunce nám svítí. Slunce dál svítí.
3: A pro vás to navíc zase.

0: svítí. Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
2: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
3: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
6: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
2: Na co?
1: Na naši fotovoltaiku.
2: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
1: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
2: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
1: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
2: A kdo se o to postará?
1: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
2: Tak to máme jasno.
3: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Jelen, Jiří Pavlica, Hradišťan a písnička Miluji tě. My milujeme naše blanické letní koncerty a byl to velký zážitek v Chomutově tento pátek. No a příští pátek už se těšíme. Vyrazíme na Zlínsko, těšíme se na Napajedla. Slza dorazí spolu s námi. Jenže ty jsi holka z plakátu, kluky jako já máš žáku. Jenže ty jsi holka. A přivezeme taky na Moravu Terezu Maškovou, i když Tereza je na Moravě jako doma, ale krásné písničky zase zaspívá. Když vidím náš příběh, jsme jak kniha z dvou stran. Napajedla, start je v pátek, za pět minut půl páté, taky blanická kapela, nesmí chybět ani Petr Kolář. Tak doražte za námi, žádné vstupné se neplatí.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Je to další z letních koncertů Rádia Blaník. Toto léto si to společně užíváme na různých místech České republiky. No a Napajedla, to je náš další cíl. Tak v pátek už bude 14. srpna.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A teď už na Blaníku velká klasika. Tady jsou Beatles a písnička Yesterday a za chvíli Eva Farná.

0: Sunrise Avenue a Hollywood Hills na Blaníku a bude 9 za 5 minut. Hezkou neděli, krásné ráno. Před námi letní den a tak taky letní písnička ze Slunce, seno, jahody.
1: Když má léto grády, když je správně.
0: Karel Černoch tedy na Blaníku po 9. hodině, stejně jako holky, mám ráda. Taky opět Radeček Hory.
2: Tak sorry, že mám rád hory.
0: Na Blaníku hrajeme hezky česky celé léto.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: A před námi letní den, jako vyšitý, teploty vystoupají na 29 až 33 stupňů Celsia. K večeru od západu se trošku zatáhne a sem tam se na západě Čech může objevit až večer přehánka.
4: Jsme Blaník.
3: Pohodové rádio. Do každého počasí. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
10: Krizová centra řeší čím dál víc problémů dětí. S nedostatkem vody bojují v příhraničí. Lehečka se s jeho darem neporadil.
4: Rádio Blaník.
10: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Fyzicky týraných dětí v Česku přibývá. Navíc podle dětského krizového centra roste i brutalita. Časté je taky sexuální násilí a šikana. Přibývá případů sebepoškozování nebo pokusů o sebevraždy. Na centrum se navíc neobrací jen děti, ale také jejich rodiče, pěstouni a opatrovníci. Jen za první pololetí roku byla ambulantní péče poskytnuta skoro 400 dětí. V některých příhraničních regionech se prohlubuje nedostatek vody. Zdroje za hranicem jsou ale přitom dostatečné a města proto plánují propojit své vodovodní sítě. Takovou spolupráci připravují třeba polská Kudova Zdroj s Náchodem a rakouský Gmint s českými Velenicemi. České dráhy nainstalují do 55 příměstských vlaků City Elephant kamerový systém. Jezdí po Praze a Středočeském kraji a důvod vysvětluje mluvčí Nikola Moravcová.
11: A zvýšit bezpečnost cestujících pomocí s prevencí kriminality a omezit vandalismus. Po dokončení bude vybavena každá třívozová souprava celkem 42 kamerami.
10: Vše přijde na skoro 88 milionů korun a hradí je Středočeský kraj spolu s Prahou. Tenista Jiří Lehečka na turnaji Masters z Montrealu dohrál. Po prohře s Jodarem skončil v osmifinále. 12. hráč světového žebříčku se utkal se světovou 15. poprvé. Zápas ztratil za hodinu a 16 minut. Dnes v noci bude hrát v Montrealu osmifinálový zápas Jakub Menšík. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Jirka.
0: Tenistům budeme držet palce a přejeme hezké ráno.
3: Jirka Frélich
4: na Rádiu Blaník.
0: Pár vteřin a bude tady 9. hodina raní. Většinou jste zvyklí na dobré rady do zahrady. Dnes to budou i rady do kuchyně, protože Iva Lecká s námi bude dělat burger.
4: Rádio Blaník.
0: Nechte se překvapit. Teď už Karel Gott a písnička Jestli tě budu mít rád a za chvíli taky Jana Kirchner. Tak pěkný poslech Blaníku.

0: Jana Kiršner a písnička Modrá teď na Blaníku. Iva Lecká vás, budete se divit, pozve na dobrý burger.
1: Dobré rady do zahrady
2: i do kuchyně.
3: Krásný dobrý den, přátelé. Včera jsme společně grilovali a já vám slíbila, že dneska přijde na řadu řecký burger. Jistě budete souhlasit, že každé dobré jídlo začíná kvalitní surovinou a u burgeru to platí dvojnásob. Proto sáhnu po mletém mase od drůbežářských závodů Klatovy. Jejich mleté je vynikající, kvalitní, voňavé maso. A když je maso dobré, nemusíte ho schovávat pod spoustou omáček a koření. Stačí pár správných ingrediencí a výsledek stojí za to. Do mletého masa přidejte jenom sůl, čerstvě mletý pepř a směs řeckých bylinek, oregano, tymián a špetku pískavice. Všechno lehce promíchejte, vytvarujte burger a položte ho na rozpálený grill. Jakmile je jedna strana krásně opečená, burger otočte a teď pozor, přijde moje nejoblíbenější část. Těsně před dopečením na maso položte plátek pravého řeckého sýra feta. Nechte ho jenom lehce změknout, ale úplně nerozpustit. Právě tomu dodá skvělou chuť. Mezitím si připravte housku, místo kečupu a majonézy zkuste něco mnohem svěžejšího. Smíchejte řecký jogurt se špetkou soli a prolisovaným česnekem. Namažte jim obě poloviny housky, přidejte křupavý salát, kolečka salátové okurky a rajčátka. No a pokud si chcete opravdu pochutnat, vyměňte rajčata za pečené papriky. Jsou sladší, krásně voňavé a s fetou vytvoří dokonalou kombinaci. Pak už jenom přidejte šťavnatý burger z masa drůbežářských závodů Klatovy a přiklopte houskou. Já vám garantuji, že po prvním soustu budete mít pocit, jako byste seděli v malé taverně někde u řeckého moře. Tak dobrou chuť a hlavně užijte si léto naplno.
2: Dobré rady do zahrady i do kuchyně.
1: Na rádiu Blaník.
4: To nejchutnější české kuře na váš stůl přináší Dobré kuře z Klatov. Přední pro...
1: Na rádiu Blaník.
4: To nejchutnější české kuře na váš stůl přináší Dobré kuře z Klatov. Přední producent kuřecího masa a uzenin.

0: písnička Mám ráda, za chvíli i Marek Ztracený a Vítr do plachet. Marek Ztracený má za sebou výjimečný koncert, mimochodem na facebookových stránkách Rádia Blaník máte z toho video, velmi zajímavé video, abyste viděli, co vlastně může vidět takový Marek Ztracený, když se dívá do publika, tak se podívejte i na Facebook Rádia Blaník. No a písnička za chvíli.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme balíček dobrot pro vašeho pejska
1: za 5 000 korun. Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Už od zítřka u nás na Blaníku.
3: Víc nebo míň. Každý pejsek vám řekne, že víc. Víc zdravých pamlsků teď pořídíte na zvířecí rodina.cz.

0: učí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
6: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
5: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
7: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
8: Mat, ten obchod mám rád.
9: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok nula.
10: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
9: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
10: Renovace bez úroku? No jasně. Bezúroční úvěr. Úrok nula.
9: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
10: Maxi, maxi, maxi dotace.
11: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
12: Vyslev se na to, Franto!
13: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
14: Atención, señoras y señores!
15: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
14: Yes, so!
15: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
14: La Tropical!
16: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků. Tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
17: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
18: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
19: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
11: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.

0: Marek Ztracený a Vítr do plachet, zpívala a tančila celá Letenská pláň. Máme tam video, jak se s Markem Ztraceným v pátek večer na Letenské pláni skvěle tančilo a zpívalo a hlavně je to celkem úžasné to vidět z jiného pohledu. Tak se podívejte na Facebook Rádia Blaník a hned pod Markem Ztraceným najdete živě zpívanou Nedvědovku, právě tu, kterou vám dnes pustíme po 18. hodině tady u nás na Blaníku, protože nás čeká hodina písniček k táboráku, ale vidět naživo mladé nedvědy, zpívat legendární písničku, to je zážitek. Tak mrkněte na Facebook Rádia Blaník.
1: Brzda, plyn anebo zpátečka. Vyberte si tu správnou hudební ukázku a vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5 000 korun. Už zítra ráno u nás na Blaníku.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Pohodové České rádio.
0: Teď už na Blaníku slovenská skupina Elána, písnička Sestrička s Kramárou, za chvíli Michal David nebo Karel Černoch a Slunce, seno, jahody. Hezkou neděli, hezké letní ráno.

0: Na Blaníku velká romantika Christina Perry. Nějak nám to letní ráno nedělní utíká. Docela rychle už bude 10. dopolední a poté 10. Tomáš Klus.
1: Silné úzko, jsi krev ze svých ran, ačkoliv nechci, jsi ve mně uschován.
0: Taky krásný duet Helena Vondráčková a Jiří Korn, jako by nic.
2: Přijde jako by nic a náhle v tom lítáš a svět je nádherný, růžový, béžový.
0: A taky Slza, písnička Do ticha.
3: Do ticha se vkrádám, snad už máme vůli říct tentokrát.
0: Na Blaníku nebude ticho, budeme hrát dál hezky česky. Ostatně hrajeme tak celé léto.
4: Rádio Blaník. Počasí.
0: Dnes bude další krásný letní den, říká meteorolog Martin Tomáš.
5: Tak bude slunečno, postupně i teplo, čekáme jasno až polojasno, později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 29 až 33 stupňů Celsia, chladněji bude na severu a severovýchodě území zde kolem 27 stupňů, tisíce metrech na horách většinou kolem 24 stupňů, na Šumavě tam bude až 27. Pád bude slabý, proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Zítřek bude ještě teplejší, přes den 31 až 36 stupňů, k večeru ale přijdou bouřky a ochlazení, v úterý pak maximálně do 28.
4: Rádio Blaník.
6: Nejvíc pohody
4: a nejvíc českých písniček.
6: Za každého počasí.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
4: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice. Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
9: Čeští farmáři a zemědělci dostanou evropské dotace. Silničáři opraví hlavní tlak, tak dach na Jindřichohradecku. Čeští juniorští atleti v USA září.
6: Rádio Blaník.
9: Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. Na český venkov zamíří 2,5 miliardy z evropských dotací. Rozdělí si je potravináři, mladí zemědělci a také lesníci. Na co konkrétně budou moci peníze využít, to už dodává mluvčí ministerstva zemědělství Marek Otava.
10: Dotaci mohou využít na vybudování a modernizaci jatek, bouráren, mlékáren nebo zpracování ovoce a zeleniny. Hlavním cílem této podpory je zajištění místního zpracování surovin do kvalitních potravin.
9: Žádosti o příspěvek bude možné podávat prostřednictvím portálu Farmáře od 13. října do 3. listopadu. Silničáři opraví v Majdaleně na Jindřichohradecku hlavní tah do Rakouska. Práce začnou už zítra, potrvají do poloviny listopadu. V tuto dobu také na řidiče čeká omezení. Rekonstrukce tahu vedoucího z Veselí nad Lužnicí přes Třeboň na hraniční přechod Halámky do Rakouska si vyžádá přes 62 milionů. O poptávkovou dopravu je v Jablonci nad Nisou zájem a je čím dál tím větší. Za roky využilo skoro 6800 cestujících. Město už proto připravuje další rozšíření. Od září přibudou dvě nové oblasti. Schválený je provoz linek 132 autobusové nádraží Kynast a 133 do Lukášovského údolí. Tyčkařka Nicole Krutilová je juniorskou mistryní světa. Ve Spojených státech vyhrála výkonem 445 cm a navázala tak na 8 let staré zlato Amálie Švábíkové z Tampere. Bronz přidal 10 bojař Adam Juliš, který si tak vylepšil osobní rekord. Česká výprava tak má v USA kompletní sbírku medailí. Stříbro ve středu získala smíšená štafeta. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Jirka.
0: Krásnou neděli.
7: Jirka Frélich
6: na Rádiu Blaník.
0: 10:00 na vteřinu přesně právě teď. Někdo má dopoledne, my máme ráno, konkrétně ráno od Marcely Holanové, no a za chvíli třeba Lucka Bílá a pak slavné desky. Pustíme jeden známý originál a k tomu budeme hledat českou verzi. Tak hlavně klidnou neděli přejeme s Blaníkem a hezký poslech.

0: na čase být.
1: Lucie Bílá, písnička Dobrý kafe. Tak doufám, že jste si třeba dali taky, pokud máte chuť, dobré kafe. A k tomu vám pustíme slavné desky. Nejprve originál.
2: Slavné desky, hezky česky.
1: Tak fungují naše slavné desky, každou sobotu a neděli po 10. dopolední vám pustíme slavnou písničku v originální verzi a my k tomu hledáme tu naši českou. No a pozor, my se dostáváme dnes dokonce až do 50. let. Monotones, což byl takový americký černošský vokální sextet, tedy 6 zpívajících mužů, ve své kariéře měli pouze jeden hit. Takový ten obrovský hit. No a ten si dneska pustíme. Je z roku 1958 ve Spojených státech. Písnička dosáhla na nejvýš na 5. místo v singlové hitparádě, ale v dalších zemích to bylo jiné. Někde dokonce byla na místě prvním. Tady je hit z roku 1958.
2: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.
1: Čili Monotones a písnička The Book of Love. A mě zajímá česká verze. Volejte 800 109 109.

0: Velký světový hit roku 1958. Pojďme najít českou verzi.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: No to jsem na vás teda dneska zvědavý. Uvidíme, kdo pak je na telefonu. Rádio Blaník, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Marek z obce Die u Znojma. Já bych tipl, že to zpívá Františka Kroky Janečka, to Michal David, ještě mám a druhou možnost Naďa Urbánková.
0: Kterou si vyberete?
2: Spíš tu Naďu Urbánkovou.
0: Ona ani jedna nebyla úplně správně. To nevadí. Tak vás moc zdravím na jich Jižní Moravy. Máte tam krásně sluníčko a před vámi horký letní den.
2: Ano, ano.
0: Ano, tak mějte se krásně, ať se daří.
2: Děkuju.
0: Tak Naďa Urbánková tedy ne, ani ta druhá verze nebyla správně. Tak uvidíme, kdo pak dál na telefonu. Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Marie Rokycany.
0: Tak Maruško.
3: A písničku zpívá Elena Lukášová,
0: ne.
3: Petr Janda,
0: ne.
3: A se to říká Inzerát.
0: Tak teď jste mi vzala vítr z plachet. Já jsem si říkal, my budeme hádat nějakých asi 5 minut, dneska to bude další, ne. Ale ne, vy to víte.
3: Já tu písničku vlastně znám, jo, to je vlastně z malých let, no.
0: No vidíte?
3: Jo, no.
0: Teda, vy jste to dala. No klobouk dolů před vašimi znalostmi, ano. Elena Lukášová, Petr Janda, to říká Inzerát, doplním ano. Rok 1972 a český text napsal Pavel Vrba. Líbí se vám česká verze?
3: Ano, ano.
0: Ano, tak si ji pustíme, ano.
3: Ano.
0: Zdravím Rokycany, mějte se hezky.
3: Na shledanou.
1: Slavné desky, hezky česky. Na rádiu Blaník.
0: No vidíte, posluchačka Marie z Rokycan, ta to prostě věděla.
4: Chci vzít něžné dlaně do svých

0: česká verze je prostě úžasná. Elena Lukášová, českobudějovická rodačka, zpívala s Petrem Jandou, písničku To říká inzerát. No, rok 1972. A před námi Tomáš Klus. Písnička o dívce, které říká Nina, taky slza a písnička Doticha. Hrajeme si hezky česky.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
1: Sluníčkové léto.
2: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
2: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
4: Když neposlouchá na jméno, určitě.

Krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na... Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

0: Lenau. Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli má

0: kavagorila.cz.
1: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
2: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
1: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
2: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
1: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
2: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
1: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
2: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
3: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
4: Ty nejoblíbenější, které znáte.
5: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
4: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
5: Ráno od 5 do 6.
4: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
5: Hezky česky na Blaníku. Ráno.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

Zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepovědomí.

0: Tomáš Klus a písnička Nina. Tomáš Klus je taky jeden z těch, který nám naspíval naši blanickou písničku Slunce dál svítí. Těch hlasů je tam rozhodně víc. Slunce dál. Kdo pak to zpívá, říkáte si. Podívejte se na web Rádia Blaník a najdete tam všechna jména, nebo najdete náš YouTubeový kanál, protože tam najdete celou písničku, včetně videa, a můžete se sami podívat, kdo nám naspíval tu písničku. To je Oč tu kráčí letošní léto.
1: Slunce dál svítí.
2: Slunce dál svítí.
0: Protože jakmile vám pustíme písničku Slunce dál svítí úplně celou, tak na konci písničky, když se dovoláte na 800 109 109, na konci písničky jako první, tak jste ve hře. Ve hře o 5000 korun, jako v pondělí náš posluchač. A to není všechno. Těch 5000 korun získáte, když uhodnete, kdo zpívá konkrétní část. V pondělí to bylo takto.
3: Od rána až dokud neusnem.
4: Tak, kdo pak to byl?
5: Jelen.
4: Jste si naprosto jistý?
5: Jsem si jistý.
4: Béďo, opravdu?
5: Opravdu.
4: Není to on.
0: Nebylo to tak a 5000 suma se přesunula na dalšího soutěžícího. Tím byla naše posluchačka, která se dovolala v průběhu týdne. Hrála o 10 000 korun, dostala jinou ukázku.
6: Kdo by řekl, že může to tak letět?
0: A odpověď, kdo pak to zpívá?
7: Tereska Mašková.
8: Tereska Mašková, říkáte. Víte, co vám musím říct?
7: Že jsem se netrefila.
8: Přesně tak.
0: Tento týden to prostě nevyšlo, víte co? My už hrajeme o 15 000 korun, protože když někdo nevyhraje, ta suma se přesouvá k dalšímu možnému výherci. A třeba právě k vám. Tak pozorně poslouchejte Blaník a zavolejte, až uslyšíte Slunce dál svítí.
2: Slunce dál svítí.
1: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Ono to přijde jakoby nic. Jakoby nic, jako v této písničce. Jiří Korn, Helena Vondráčková. Na Blaníku si hrajeme hezky česky a přejeme krásnou neděli.

24/7 na rádiu Blaník a 11. hodina, která se přiblížila. Koukám, co nás čeká předpolednem, další české písničky, třeba Jaroslav Uhlíř.

0: pondělí.
1: I Michal Šindelář, Hořeli, padaly hvězdy.
2: Tu noc hořeli, padaly hvězdy.
1: Marie Rotrová, Štěstí.
3: Štěstí, věčný poutník, co dostává.
1: Blaník hraje hezky česky celé léto.
4: Rádio Blaník.
5: Blaník za volantem.
1: Pozor na kolonu na dálnici D10.
6: Kolona vozidel se tvoří na dálnici D10 ve směru na Turnov. Důvodem je silný provoz. Na této trase se řidiči zdrží okolo 10 minut. A s pomalejším provozem čítejte kolem Brna od 198. kilometru ve směru na Prahu.
1: Šťastnou cestu, pokud máte dopravní informace, zavolejte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
5: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
1: Před námi je den plný sluníčka, počítejte s tím, že teploměr dnes vystoupá víc než včera na nějakých 29 až 33 stupňů Celsia. K večeru od západu začne přibývat oblačnost, ale každopádně nás čeká celkem teplá noc a zítřek ještě teplejší.
7: V noci na pondělí čekáme většinou 19 až 14 stupňů Celsia a někde nelze vyloučit ani tropickou noc, takže proti této noci to bude poměrně skok. A zítra čekáme přes den polojasno až jasno, v počátku zejména na Moravě a ve Slezsku i s většinou oblačnost a ojediněle přehánky. Odpoledne a večer bude postupně polojasno až oblačno a místy se objeví přehánky nebo bouřky a ty mohou být pravděpodobně i silné. Bude nás totiž přecházet studená fronta, ale přední ty teploty ještě opravdu mimořádně vysoké, opět 31 až 36 stupňů Celsia. Tisíce metrech na horách bude většinou kolem 620.
1: Meteorolog Martin Tomáš, který nás tedy varoval ještě před teplejším zítřejším dnem, v úterý se ochladí a maximálně bude 28.
5: Jak bude?
8: A co si vzít na sebe?
5: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Rádio Blaník, víkendové tipy.
4: Rádio Blaník.
6: Pěkné dopoledne. Příjemnou neděli si užijete v Říčanech. V geoparku se vydáte na expedici do vesmíru. Čeká vás mnoho aktivit, experimentů, poznávání a tvoření. Poznáte planety, mlhoviny i galaxie. Zároveň si zkusíte, jaké je to být kosmickým technikem na mezinárodní vesmírné stanici. Začíná se ve 2. Na zámku Nelahozeves se můžete vydat na bojovku, a to po stopách ztraceného pokladu. Dostanete čelovku a vydáte se do útrob zámku. Projdete tajnými schodišti, vystoupáte ke krovům a prohlédnete si i sklepení. A místo výkladu na vás čekají úkoly, které vyžadují kreativní myšlení a týmovou práci. A milovníci zvířat by se mohli vydat do Prahy do Toulcova dvora. Koná se tu už 25. speciální výstava morčat. Prohlédnete si různá plemena morčat a pobavíte se i s chovateli. Součástí akce je taky tematická dílnička pro děti a klidně si tu můžete malého morčecího parťáka i pořídit. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
8: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
9: A my pro vás máme další díl, tentokrát o spojení videoherní série Kingdom Come Deliverance a Sázavského kláštera. Doporučuji k poslechu.
8: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
11: Atención!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
11: Yeso!
12: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
14: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
15: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
14: V Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.

0: co dokáže.
1: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Jirka Frélich
0: na rádiu Blaník.
4: Krásnou neděli, krátce po 11. hodině. Michal Šindelář, Hořely padaly hvězdy a za chvíli taky Věra Martinová. My se vypravíme i do Benešova, tam se totiž dějí zajímavé věci, tak se nechte překvapit za pár minut. Na Blaníku, hezké dopoledne.

0: stupňů třeba v Lysé nad Labem a nebo v Benešově. A tady bych si dovolil na chvíli zůstat. Právě v Benešově je totiž zajímavá věc. Říká se jí sladovka. Co to přesně je, to nám řekne místostarosta Benešova Jakub Hostek.
1: Sladovka je místo, které se každý rok rozvíjí. V poslední době tu přibyly například skatepark, hasičsko-horolezecká stěna nebo nové herní a balanční prvky. K dispozici jsou ale i pump track, venkovní posilovna, dráha na inline brusle nebo dětské dopravní hřiště. Areál tak nabízí zábavu dětem, sportovcům i celým rodinám. Do budoucna chceme zlepšit dopravu v okolí a vybudovat například nové záchytné parkoviště a rozšířit možnost sportovišť. Srdečně vás zveme na sladovku.
0: Tak já myslím, že to ocení řada řidičů rozšířit cestování a rozšířit parkoviště. To si myslím, že v Benešově a okolí bude velká sláva. Každopádně zdravíme moc do Benešova. Tady už je Mike Oldfield a Maggie Reilly a písnička Moonlight Shadow. A za chvíli i Jaroslav Uhlíř. Krásnou neděli.

ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: chcete-li.
1: Jaroslav Uhlíř a písnička z filmu Vratné lahve. Ani k stáru nemám páru. A před námi Marie Rotrová, Štěstí. Štěstí. Další česká písnička, kterou nabídne Blaník, stejně jako Kabáty a písničku Oni. A navíc čeká nás poslední opravdu horký letní týden, pak se začne ochlazovat, prozradil mi to ráno meteorolog a řekl víc podrobností a já jsem si je pro vás schoval. Tak jaký bude ten další týden a co přijde pak, uslyšíte za pár minut. Tak vám přeji hezkou neděli a krásné dopoledne.
2: Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti v oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia. Váš partner.

0: učí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
7: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
8: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
9: K čemu vám jsme dobrý?
10: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
11: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
12: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.

0: Josef Wagner a písnička Nezapírám, taky nebudu zapírat, že příští týden nás o víkendu čeká ještě větší teplo než dnes. Dnes teploměr má vyšplhat na 33 stupňů Celsia, no a to nevíte, co vás čeká příští týden. Tak nejprve pondělí, to bude jasný den s teplotami až do 36 a k večeru pak od západu přehánky a bouřky a místy dokonce i velmi silné, což v úterý schladí teploty, ale čeká nás od úterý celkem hezké počasí. Podrobnosti má meteorolog Martin Tomáš.
1: Pak od úterý do čtvrtka tam to vypadá na takové příjemné letní počasí. Denní maxima 23 až 28 stupňů úterý, ve středu potom 25 až 29, chladněji na severu a severovýchodě, ve čtvrtek 25 až 30 a opět chladněji na severu a severovýchodě. Po tyto tři dny slunečno, bude nad námi velmi suchý vzduch, takže téměř ani ty mraky se nebudou dělat.
0: No a pak to přijde od pátku a hlavně o víkendu zase tropické teploty.
1: Tam nám začne vrcholit příliv teplého vzduchu, takže se ještě více oteplí. Budou stoupat ty noční teploty na konci týdne už 19 až 14 stupňů Celsia a ty nejvyšší denní na konci týdne 30 až 35 stupňů Celsia. V novém týdnu to pravděpodobně půjde poměrně výrazně dolů.
0: Takže více než týden si musíte počkat, pokud chcete výraznější ochlazení, čeká nás další letní týden.
2: Příběhy s dobrým koncem. Přesně takové máme nejraději. A nyní vám mohou přinést i něco navíc. Zažili jste někdy něco zajímavého při svých cestách na kole? Pojďte si to s námi připomenout a získejte praktický cyklistický balíček od MND, kde si můžete navíc zahrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Už zítra ráno se dozvíte víc u nás na Blanicku.
3: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz.

3 minuty zbývají do 11:45. Tady je Meky Žbirka a písnička, kterou potěšíme všechny Denisy a za chvíli taky Martin Maxa. Pěkný poslech, hezkou neděli.

0: Martin Maxa, jeho ráno v ulicích na Blaníku a před námi je pravé poledne a to znamená, že Blaník bude hrát jen a jen hezky česky a navíc to aktuálně nejhranější s Petrem Slívou v české desítce. A do té aktuální české desítky patří Tereza Mašková a Hořkosladký Valčík. Taky třeba skupina Opět a Radeček a písnička Všechno je v pořádku. Dokud kdo poslouchal v pátek premiéru, tak jistě tuší, na jakém místě je Eva Farná a Miraj s písničkou Vzpomeneš si. Musím se nadechnout. A kdo neposlouchal v pátek, tak se dozví z dnešní reprízy v české desítce, na jaké místo se vyšplhal tento neskutečně krásný duet. No a za chvíli tedy na Blaníku jen a jen hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
0: Dnešní odpoledne bude zase s teplotami letními 29 až 33 stupňů Celsia. Od západu postupně k večeru přibývání oblačnosti a sem tam nějaká přehánka. Zítřek ještě teplejší 31 až 36 stupňů Celsia. Ani v noci se moc neochladíme, většinou od 19 do 14 stupňů, ale vyloučena není ani tropická noc. Tedy to je ta noc, kdy teplota neklesne pod 20, což se týká hlavně velkých měst.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Rádio Blaník, víkendové tipy. Rádio
3: Blaník. Hezké poledne. Milovníci mašinek by neměli vynechat akci v Lužné u Rakovníka. Historická točna se promění v živé jeviště pro legendární lokomotivy. Vybrané stroje se představí v pohybu i s odborným komentářem. Během odpoledne vyjedou ve tři a na své si přijdou i děti, na které čeká vagón Vláček Hráček. Zajímavou akci si připravila Stará Česírna v Praze. Vyrazit se můžete na komentované prohlídky pro děti. Dozvíte se, jak funguje kanalizace a co se děje s odpadní vodou. Uvidíte taky parní stroje a svezete se lodičkou. Prohlídka trvá zhruba hodinku a vychází ve 3 hodiny odpoledne. A protože je léto v plném proudu, tak co strávit neděli u vody? Koupaliště v našem regionu nespočet. Jedno najdete třeba v Úvalech. Na své si přijdou jak rekreační plavci, tak i profesionálové. A kromě koupačky si můžete zahrát třeba beach volejbal, stolní tenis a děti se vyřádí na houpačkách. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
4: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
5: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
4: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketport.
1: Česká desítka.
2: Česká desítka.
1: Česká desítka.
2: Na rádiu Blaník.
6: Vítejte v České desítce na Blaníku. Zdraví vás Petr Slíva. Po týdnu přicházím zase s nabídkou hodiny strávené s českými písničkami a nadílkou českých písniček, o kterých je možné říct, že byly v tom uplynulém týdnu v rádiovém éteru nejúspěšnější. Počítáno podle toho, kolikrát se v tom rádiovém éteru objevily. A počítá se opravdu celý éter napříč všemi rádii u nás. Všechno to zase pečlivě zmonitorovala a propočítala Česká Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI. Podle dat z playlistů jednotlivých stanic, které se v ní týden co týden scházejí. Tentokrát si zřejmě hudební dramaturgové řekli, že prázdniny jsou v plném proudu a není potřeba dělat velké změny a zbrklá rozhodnutí. Ať si to pěkně plyne vlastním tempem. Některé teda podezřívám z toho, že odjeli na dovolenou a dělali playlisty takovým tím osvědčeným chvatem v počítači. Kontrolce, kontrol V. Prostě tentokrát nemáme žádného odpadlíka a i většina pozic zůstala stejná. Ale nějaké změny tady máme. No a do toho přihodím jako vždycky ještě dva pohledy zpátky, kde si poslechneme to, co se v rádích touto dobou hrálo před léty. Ale teď už to 10. místo. Tam je žena. Žena, kterou, pokud posloucháte páteční premiéru České desítky, můžete naživo slyšet v Chomutově na dalším z koncertů Rádia Blaník, kde se v tuto chvíli nacházím taky já, ale jak vidno zvládám obojí. A pokud v Chomutově nejste, tak na Terku můžete příští pátek vyrazit na náš další letní koncert, tentokrát do Napajedel. Teď ale to 10. místo České desítky, Tereza Mašková a Hořkosladký Valčík.
2: Česká desítka na Rádiu Blaník. Místo

0: Desítka na rádiu Blaník.
1: Kateřina Marie Tichá a její byt 66. Vzpomínka na Kateřinin první pražský byt. A jak říká, je to písnička věnovaná všem takovým místům, kde člověk prožije zásadní momenty svého života, velké lásky i velká zklamání. Tohle je něco, co si asi někdy prožila spousta z nás. Člověk vyletí z hnízda, začne žít sám a v tu chvíli je vlastně jedno, kde to místo je, jak je velké a co všechno tam funguje nebo nefunguje. Důležité je, že v tu chvíli jste pány situace. A kdybyste vyrazili někam na Kateřinin koncert, tak tuhle tu písničku byste na něm slyšeli pravděpodobně také, protože ji Kateřina zařadila mezi koncertní stálice už před 2 lety, dřív než ji vůbec vypustila do rádií. Tak to bylo 9. místo pro byt 66 Kateřiny Marie Tiché, stejné umístění jako před týdnem a zároveň 3. týden pro tuto písničku v České desítce. A posuneme se na 8. příčku. Tam je písnička, která je v žebříčku nejhranějších českých písniček už podstatně delší dobu. 47. týden v České desítce slaví písnička Xindla X Puberťák. Ondra Ládek obráží letní festivaly, podobně jako spousta jeho kolegů, a 18. srpna se na vás těší na svém narozeninovém koncertu v pražských Riegrových sadech, což už bude vlastně za pár. O Ondrovi dneska bude ještě řeč, protože je to jeden ze 2 interpretů, kteří v té aktuální České desítce mají 2 písničky. Tak tady je ten jeho Puberťák. Česká desítka na rádiu Blaník.

0: písnička
1: na rádiu Blaník.
2: Neříkej, co má se stát. Písnička Evy Farné a stejné umístění jako minule, to znamená 7. nejhranější česká písnička v éteru v uplynulém týdnu. Někdy je nejlepší přestat všechno plánovat a prostě nechat věci plynout. Přesně o tom zpívá Eva v téhle písničce, která vyšla letos v červnu jako třetí skladba z nového alba ADHD Pop, které je prvním autorským albem Evy po 5 letech. Samotná Eva o singlu říká, že je o touze pustit kontrolu, důvěřovat životu a smířit se s tím, že ne všechno musí mít člověk dopředu nalinkované. A dodává, že je v pořádku někdy zabloudit, protože děje se to, co má se stát. A tečka. A teď na chvíli opustíme přítomnost a vrhneme se do minulosti.
0: Česká desítka. Pohled zpátky.
2: Píše se rok 2021 a nejhranější českou písničkou v éteru touto dobou je písnička od skupiny Jelen s názvem Ještě jednu noc. A vydrželo jí to neskutečných 620 týdnů. 620 týdnů neopustila první místo. Jsou písničky, které netlačí na pilu a přesto v nich najdete příběh, který vám zůstane v hlavě ještě dlouho po doznění toho posledního tónu. Taková je i písnička Ještě jednu noc od skupiny Jelen. Single vyšel v březnu roku 2021 a o měsíc později se písnička objevila i na albu Věci a sny. A tady je v dnešním prvním pohledu zpátky.
0: Česká desítka
1: na rádiu Blaník.

0: Jedním z tajemných roků v tomto týdnu byl rok 2021. Připomněli jsme si v něm třeba seriál Kukačky anebo vítězství Markéty Davidové na biatlonovém mistrovství světa. A jednou z písniček, kterou jsme si zahráli, byla právě taky písnička od Jelenu Ještě jednu noc, protože to v té době byla 26 týdnů nejhranější česká písnička v éteru. Tak jsme si ji teď v České desítce připomněli ještě jednou. No a za chvíli zase do přítomnosti. Posloucháte Českou desítku na Blaníku.
1: Česká desítka na rádiu Blaník. Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
2: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je s námi celé léto.

0: vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
1: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
0: Sluníčkové léto
1: s Blaníkem a Centropolem.
2: Ty jo, my tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
3: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
2: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
3: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
2: Duratech. Střecha jako nová za dva dny.
4: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
5: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
6: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
7: Vyslev se na to, Franto!
8: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
9: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
13: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
14: Kdy jste se naposledy zastavili? Hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
15: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli má

0: ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
3: Levels. Živé vysílání.
4: Speciální webová rádia.
3: Rozhovory s moderátory.
4: A k tomu spousta fotek, zajímavých tipů a dobrých zpráv.
3: Tak tohle všechno najdete na našem webu radioblaník.cz.
4: Tak ať se vám hezky sleduje,
3: čte
4: i poslouchá.

0: Posloucháte Českou desítku na Blaníku s desítkou nejhranějších českých písniček v éteru v uplynulém týdnu a taky dvojicí ohlédnutí se do minulosti za tím, co se v rádiích hrálo před léty. Ale teď už zase do přítomnosti. Všechno je v pořádku. Konstatování, ale i název písničky skupiny Opět a Radeček, která se v žebříčku drží 19. týden. A stejně jako minule, i tentokrát je z toho 6. místo. Možná jste si všimli, jak klukům Polákovým porostla kštice, po tom, co si nechali letos v zahraničí transplantovat vlasy, a je to docela nezvyk. V každém případě jim to sluší a až se na podzim Tomáš Polák objeví jako jeden z účastníků Stardance, tak může házet hárem na všechny strany. Teď vám ale zaspívá o tom, že všechno je v pořádku. Tady je to 6. místo České desítky.
1: Česká desítka
2: na rádiu Blaník. Místo.

0: desítka na rádiu Blaník.
1: Blízko a poetika na pátém místě české desítky. Single Blízko vyšel letos v dubnu a vzniknul trošku netradičně, a to během mezinárodního autorského kempu společnosti Universal Music ve Varšavě. Na skladbě spolupracoval zpěvák poetiky Ondřej Brejška s polským songwriterem Dominikem Dudkem a německou autorkou Haniou a taky rumunským producentem Uncle Funkle. Původně vznikla anglická verze, ale nakonec si každý interpret vytvořil vlastní podobu ve svém jazyce, takže vznikla i ta česká. Videoklip se natáčel v ulicích Prahy a stejně jako samotná písnička sází na lehkost, pozitivní energii a radost z obyčejné blízkosti druhého člověka. Tak to bylo páté místo a tímto se dostáváme k bramborové medaili. A tam je písnička pro všechny z vás, kdo českou desítku teď posloucháte někde na dovolené. Protože slovo dovolená je až magické, přímo z něj mrazí, jak vyskakují ty vzpomínky na minulé dovolené, anebo připomínky té budoucí. A Xindl X to moc dobře ví, a tak ta písnička prostě musela vzniknout. A to je ta jeho druhá písnička v té aktuální české desítce. Xindl X, dovolená a čtvrté místo.
0: Česká desítka na rádiu Bla.

0: Písnická. Na rádiu Blaník.
1: Bramborová medaile, čtvrté místo, pro dovolenou od Xindla X a zároveň pátý týden v české desítce. A než se pustíme do medailových pozic, tak ještě jeden pohled zpátky.
0: Česká desítka, pohled zpátky.
1: A tentokrát se ta písnička, kterou jsem vybral do druhého pohledu zpátky, opravdu hodí. Pokud posloucháte páteční českou desítku, premiéru pořadu, tak se Marek Ztracený touto dobou chystá na svůj největší koncert své kariéry. Na místě, kde před ním hráli Rolling Stones anebo zpíval Michael Jackson, na pražské Letné. Nikdo z českých interpretů na to ještě nenašel odvahu. Takže se teď hodí vrátit se do roku 2008, kdy Marek možná ještě ani nesnil o něčem takovém, hrál po klubech a v rádiu měl svou první písničku. Jmenovala se Ztrácíš. A ona se chytla a 17 týdnů vedla airplayovou hitparádu. Takže zatímco dneska, pakliže teda posloucháte v pátek, Marka čeká vrchol kariéry, tohle je jeho začátek a rok 2008.
0: Česká desítka na rádiu Blaník. Pohled zpátky.

0: Marek Ztracený, v dnešní době to jsou vyprodané koncerty v pražském Edenu a nejnověji Pražská Letna, ale tohle byl jeho začátek, jeho úspěšné období a rok 2008. A první hit? Ztrácíš. 17 týdnů nejhranější česká písnička v rádích. Tolik k druhému pohledu zpátky a my se můžeme vrhnout na medailové pozice. A tady tentokrát máme změnu. Písnička, která byla před týdnem druhá, je tentokrát třetí. Jde o spolupráci skupiny Krištof a Dominiky Aladžie s názvem Půlnoční hřích. Písnička, která se na podzim objeví taky na nové desce kapely, která sice vyhlásila několikaletou koncertní pauzu, ale točí dál. Někdy je to ozdravný proces, sejít s očí, ale ne vždycky, můžete taky sejít z mysli. No uvidíme, co na to fanoušci, nicméně této písničce se daří.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.

0: Šinasky si prohodili místa s Krištofem, respektive na místě, kde před týdnem stanula skupina Krištof s písničkou Půlnoční hřích, jsou teď Šinasky a Selhání. No a obráceně. Mám radost, že se skupině Šinasky daří, lidi chodí na koncerty a mám pocit, že Michal Malátný zraje jako víno. Konec konců jste její před prázdninami mohli slyšet v jednom z našich kytarových rán. Mimochodem, kytarová rána neskončila, dávají se jenom prázdninovou pauzu a první zářijové pondělí se na Blaníku budeme zase hrát naživo. S kým? No tak to vám zatím neřeknu. Místo toho vám nabídnu rekapitulaci české desítky a potom první místo. Tereza Mašková a Hořko-sladký valčík, tak to vypadá na desátém místě české desítky.
1: Tady si mi zpíval a tady si mi hrál.
0: Devátou nejhranější českou písničkou uplynulého týdne je Byt 66 Kateřiny Marie Tiché. Osmičku má Xindl X a Puberťák. A šťastnou sedmičku získává stejně jako minule Eva Farna za písničku Neříkej, co má se stát. Na šestém místě je všechno v pořádku, alespoň o tom zpívají Opět a Radeček.
2: Už nehledám to místo, kde všechno mám.
0: A Poetika s písničkou Blízko zaujala pátou pozici. Bramboru bere Xindl X a jeho Dovolená. Bronzová je skupina Krištof, Dominika Aládžia a Půlnoční hřích. No a na té stříbrné druhé příčce jsou Činasky a jejich Selhání.
3: Česká desítka.
4: Česká desítka.
3: Česká desítka.
4: Na rádiu Blaník.
0: A jdeme na první příčku. Opakování je matkou moudrosti. Někdy se to musí zopakovat jednou, někdy dvakrát a někdy třikrát a někdy třeba 17krát. Přesně tolik týdnů je v české desítce duet Evy Farné a Miraje s názvem Vzpomeneš si. A přesně tolik týdnů tahle písnička vede českou desítku. A ani ten uplynulý týden na tom nic nezměnil.
3: Česká desítka
4: na rádiu Blaník. Místo první.

0: 17. vítězství pro písničku Miraje a Evy Farné, nebo obráceně s názvem Vzpomeneš si, která vznikla při společném vystupování na vzpomínkových koncertech na Davida Stypku a jakoby do ní David svým způsobem vstoupil, protože to byl kamarád obou jmenovaných. A to je z dnešní České desítky vše. Poděkuji České národní skupině Mezinárodní federace hudebního průmyslu IFPI za žebříček, ze kterého i tentokrát Česká desítka čerpala, a u 10 nejhranějších českých písniček v éteru se na vás těším zase příští týden v premiéře v pátek po 18. hodině a v repríze v neděli v poledne. Mějte se krásně, zůstaňte s Blaníkem, Petr Slíva se pro tuto chvíli loučí a předávám slovo kolegům.
1: Česká desítka na rádiu Blaník.
2: Tak Petrovi děkujeme za další Českou desítku. Posloucháte Rádio Blaník. Teď už vás zdraví a pohodovou neděli přeje Vlasta Suk. Přiblížila se 13. hodina, máme víkendové tipy, kam můžete vyrazit na výlet, to vše si řekneme za chvíli. Taky předpověď počasí, no a hromadu písniček po té 13. Lucie Bílá, Honza Bendik a jednu malou chvíli.
3: Nepromarně ani jeden den, víš, každý příběh ke konci se chýlí, tak nepromarně.
2: Taky si dáme Michala Hrůzu. A nebo Gampa, Život je pes.
4: Vždycky, když život je pes a ty se začíná.
2: Celé léto hrajeme hezky českým. Rádio Blaník za 3 minuty bude 13 hodin.
1: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
2: Dneska další krásný sluneční den s teplotami od 29 do 33 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě chladněji kolem 27 a v 1000 metrech na horách kolem 24 stupňů Celsia.
5: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio.

Krásné odpoledne. Rajský dvůr ve Votickém klášteře dneska patří dětem. V rámci pohádkového léta se tu každou prázdninovou neděli koná divadelní představení. Dneska je na programu klasická pohádka Čert a káča, která začíná v 6 odpoledne. Před začátkem si můžete koupit i občerstvení a vstupné je 80 korun. Vonavé odpoledne si užijete v pražské botanické zahradě. Čeká na vás letní výstava s názvem Rostlinná odysea. Najdete ji ve výstavním sále v orientální zahradě. V rámci ní vstoupíte do světa dávných rostlin, které byly na zemi dlouho před člověkem. Uvidíte je jako skameněliny. A pokud nemáte žádné plány na večer, tak se vyjeďte do Prahy. Zúčastnit se můžete tajemné večerní výpravy na Staré město. Sraz je ve 6:45 na Anenském náměstí. Spolu s průvodkyní se podíváte do málo známých uliček a prohlídka končí v románském podzemí paláce pánů z Kunštátu a Poděbrad. Tolik víkendové tipy. Eliška Votrubová, Rádio Blaník.

0: Jarda Suk na Rádiu Blaník.
1: Ano, jsem s vámi, krásnou neděli, ať už si ji užíváte kdekoliv, minutka a bude 13 hodin. Za okamžik vám prozradím, kde si můžete zdarma užít několik interpretů najednou. Ano, co takhle, Petr Kolář, Tereza Mašková, skupina Slza. Kde to bude? Řeknu za chvíli, teď posílám Helenu Ondráčkovou a tohle je dlouhá.

0: Lucie Bílá, taky Honza Bendík a jednu malou chvíli, 10 minut po 13. hodině.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Tak já jsem se ptal před chvílí, jestli byste chtěli zadarmo vyrazit na koncerty blanické kapely Slzy Petra Koláře. Nebo Terezy Maškové. No samozřejmě, je to pravda, vy můžete. A to konkrétně na další z letních koncertů Rádia Blaník. Už se na vás těšíme tento pátek. V Napajedlích začínáme 5 minut před 4:30 odpoledne v klubu kultury Napajedla Louka. A opravdu to bude stát za to. Proč byste měli dorazit? Říká sama zpěvačka Tereza Mašková.
2: Těším se tak jako vždy, protože každý koncert Rádia Blaník byl naprosto fantastický. A hlavně, já už to se budu opakovat, lidi, kteří chodí na koncerty, to je k nezaplacení, prostě podporujou, zpívají, nenechají vás v tom. A to je vlastně to nejvíc, takže já se těším strašně moc.
0: No, bude to velké. Takže Napajedla, teď je v pátek 14. Budu tam, těším se na vás. A samozřejmě k tomu bohatý doprovodný program, jídla, pití bude dostatek, taky se můžete těšit na tu naši novou samolepku, která vám přinese velké peníze, někomu i 100 000 korun, nebo si můžete něco zakoupit z našeho blanického stánku.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: A my pokračujeme dál. Jak slyšíte, Elání a Človečina, tak tahle písnička nás potěší teď. No a za chvíli další hezká česká od Michala Hruzy. Dáme si bílou velrybu. Buďte s námi a pohrou o neděli, vám přeji. Jsme Blaník.

0: Posloucháte Rádio Blaník a tohle byl jeden z prvních solo hitů Michala Hrůzy po odchodu ze skupiny Ready Kirken a Bílá velryba. Za 6 minut bude půl druhé, přeju vám krásnou neděli a připomínám, že třikrát týdně vyráží do terénu Blanický krajánek, což jsem já a taky kolega Martin Císař. A kromě toho, že vám rozvážíme ty chutné šunky každou sobotu, ostatně se můžete hlásit na našich internetových stránkách radioblaník.cz, vás taky zveme na pěkné výlety. A za chvíli si připomeneme putování, které vás zavede do vašeho dětství nebo do dětství, které jste trávili u vašich babiček. No, opravdu na vás dýchne nostalgie. Kam jsem vyrazil v tomto týdnu, připomenu za chvíli, no a taky si budeme pohodově hrát.
1: Rádio Blaník.
0: Mám pro vás Abu a taky Gampa. Život je pes.
1: Na okno nebo na auto?
2: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
2: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
2: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti v oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia. Váš partner ve výškách.
4: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na, no, hodná holka.
5: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
6: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
7: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
6: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
7: Tak teď už to zvládnem.
8: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
9: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
10: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
11: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
12: Na co?
11: Na naši fotovoltaiku.
12: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
11: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
12: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
11: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
12: A kdo se o to postará?
11: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
12: Tak to máme jasno.
13: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
14: Ve vlaku či autobusu.
15: V čekárně u lékaře.
14: A nebo na procházce v lese.
15: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
14: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
15: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
16: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.

0: Mandraže, šrouby a matice už bude 1:45. A teď vás pozvu na místo, kde se vrátíte do dětství, to vám garantuju. V rámci blanického krajankovského putování jsem zamířil do Staročeského muzea v Trusnově v Pardubickém kraji. A co tady uvidíte, co muzeum nabízí, to mi prozradili majitelé, manželé Kudrnovi.
1: Tak venku uvidíte staré zemědělské stroje, máme tady i ve stodole garáž, kde je vlastně Citroen starý, motorka, kolo a parní stroj.
0: Co uvnitř?
2: Uvnitř jsou dvě velké staročeské světnice a potom v půdních prostorách jsou expozice řeznictví, koloniál, praní, žehlení a také zpracování lnu třeba.
0: A kde vás posluchači najdou? Nějaké kontakty?
2: Tak můžou se na nás podívat na našem Facebooku Staročeské muzeum v Trusnově anebo zavolat přímo do muzea.
0: A hlavně jsme to zdokumentovali, takže už teď uvidíte fotky a video na našich internetových stránkách, tak tam koukněte do sekce krajánek na adresu radioblaník.cz a 100% vám říkám, že se vám tam bude chtít zajet, protože to stojí za to. A taky připomínám, že blanický krajánek rozváží 7,5kilové šunky na kosti od léka po celé prázdniny vždy v sobotu, tak se taky můžete hlásit do hry jednoduše přes stránky radioblaník.cz.
3: Krajánek Rádia Blaník.
4: Krajánek Rádia Blaník.
0: No a dál hezky česky třeba Hana Zagorová či Tomáš Klus.

0: tě dokola.
1: Tomáš Klus, písnička Dokola, krátce před 14. hodinou. Za chvíli čerstvé zprávy s Kristýnou Ševčíkovou a pak budeme pokračovat v pohodových písničkách. Dáme třeba Olympiky. Pavla Vítka. A nebude chybět František Nedvěd.
2: Je půlnoc, chce se mi spát.
1: Celé léto hrajeme hezky česky, za 5 minut bude 14 hodin.
3: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Blaník. Pěkný den vám přeje Ivana Balkovská. Nejnižší noční teploty nám klesnou k 15 stupňům. Pondělní obloha bude jasná až polojasná, odpoledne a večer přechodně oblačná s možností lokálních přeháněk nebo bouřek, pravděpodobně i silných. Nejvyšší denní teploty 33 až 630 stupňů. Toliko počasí a za chvíli už zprávy s Kristýnou.
4: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
4: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
7: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
8: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
7: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
8: Chevrolet Corvette,
7: Camaro Bumblebee,
8: Ford Mustang GT,
7: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
8: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
7: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
8: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
9: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert Vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
13: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho shlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
4: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
5: Stát chce přidat seniorům na penzi. České turisty zachraňovaly rakouské vrtulníky. Tenistka Muchová nenastoupí do dalšího turnaje.
3: Rádio Blaník.
5: Pohodové odpoledne zprávy pro vás má Kristýna Ševčíková. Senioři by si mohli od příštího roku polepšit. Vláda zvažuje zvýšení valorizace o zhruba 300 korun. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka připustil, že vláda může využít zákonnou možnost zvýšit penze nad rámec běžné valorizace. Státní rozpočet by se tím ale navýšil až o 10 miliard korun. Vyčerpané české turisty v Rakousku zachraňovali o víkendu policejní vrtulníky. Skupina 4 Čechů přecenila svoje síly na túře pod rakouskou horou Traunstein. Trasu si naplánovali pomocí aplikace. Podobný případ se během včerejšího dne stal také nahoře další rakouské. Tady byl zavolán vrtulník české rodině s vyčerpanou 10letou dívkou.
14: Jo,
5: Tisíce obojživelníků přichází ročně o život kvůli silnicím. Český svaz ochránců přírody proto v rámci národního programu Ochrana biodiverzity podporuje stavbu záchranných bariér. Zachrání tím tisíce zvířat, jak potvrzuje koordinátorka programu Eliška Prouzová.
0: V rámci programu Ochrana biodiverzity letos Český svaz ochránců přírody pomohl financovat ochranu obojživelníků na 27 rizikových úsecích. Podařilo se tak zachránit celkem 36 226 těchto ohrožených zvířat. Nejvyšší podíl měly již tradičně ropuchy obecné.
5: Mezi nejčastěji usmrcené druhy na našich silnicích patří právě ropucha obecná. Její cesta přes vozovku může trvat až půl hodiny. Wimbledonská finalistka Karolína Muchová po menším operačním zákroku vynechá další tenisový turnaj. Po Torontu bude šestá hráčka světového žebříčku chybět i na podobně prestižní akci v Cincinnati, kde si v roce 2023 zahrála o titul. Tolik zprávy a teď už zase Vlasta.
9: Vlasta Suk na rádiu Blaník.
1: A já vám přeji krásné odpoledne, za chvíli si řekneme něco málo o spánku, jak se mění jeho pravidelnost s věkem. Vše se dozvíte a k tomu hezky český olympik. Okno mé lásky. Je 14 hodin.

0: oltári.
1: Slovenská zpěvačka Kristýna a pri oltári. 13 minut po 14. hodině tady na sluníčkovém rádiu Blaník. No a teď, jak jsem naznačil, se podíváme tak trochu na spánek, konkrétně na náš web, na adresu radioblaník.cz, kde si můžete poslechnout další díl podcastu Čísla Česka. A v rámci dalšího dílu si kolega Daniel Rumpík povídal s Honzou Buriancem z agentury Stemmark. A bylo to o spánku, taky o tom, jak se jeho pravidelnost mění s věkem.
2: Jednoduše řečeno, mladší lidi si rádi pospí, ta proměna mezi tím víkendem všedním je tam častější, nemají ani dáno tu pravidelnost jak během víkendu, tak všedních dnů, liší se to tam, je to nárazové. Naopak u těch starších lidí, řekněme u těch 45, ale s rostoucím věkem ještě o to více, vlastně ta pravidelnost toho spánkového režimu je častější.
1: A celé povídání si můžete poslechnout právě na adrese radioblaník.cz. Radio Blaník. Teď už do pohody Scott McKenzie, San Francisco a pak hezky česky Pavel Vítek. Dobré odpoledne.

0: I v neděli odpoledne posloucháte Rádio Blaník a za 6 minut už bude 14:30. Pálavské vinobrání v Mikulově už se nám blíží, uskuteční se druhý víkend v září a vy si na našem blanickém Facebooku můžete vyhrát vstupenky. Ještě dnes máte šanci, stačí, abyste nám napsali, na co se z letošního programu Pálavského vinobrání těšíte nejvíc. A hned jste ve hře. No a zítra vás budeme kontaktovat případně ve soukromé zprávě. Takže hodně štěstí, koukněte na náš blanický Facebook na stránkách facebook.com/radioblanik.cz. Zkuste své štěstí a třeba vyrazíte na Pálovské vinobraní úplně zadarmo. Radio Blaník. No za chvíli třeba hezky česky František Nedvěd, dáme řemeslo, dorazí i Maria Rotrová a z těch zahraničních třeba Ricky Povary a Acapulco. Těšte se. Víc
1: nebo míň. Tentokrát pro vás máme balíček dobrot pro vašeho pejska
2: za 5 000 korun.
3: Tak hodně štěstí.
1: Víc nebo míň.
2: Už od zítřka u nás na Blaníku.
4: Víc nebo míň. Každý pejsek vám řekne, že víc. Víc zdravých pamlsků teď pořídíte na zvířecírodina.cz. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
5: Rádi odpočíváte a chcete si užívat vaší zahradu za každého počasí? Zimní zahrady s posuvnými dveřmi za dobrou cenu vám dodá kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
6: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
7: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
8: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
9: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
10: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
9: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
11: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
12: Mat, ten obchod mám rád.
13: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
14: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
15: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
16: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
17: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
18: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
19: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: K čemu vám jsme dobrý?
2: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
1: Nemáme ani moře, ani velehory.
2: Místo toho však máme něco, co nám závidí celý svět.
1: Zlaté české ručičky. Poslechněte si výjimečné příběhy výjimečných lidí.
2: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
1: Zlaté české ručičky u nás na Blaníku.

kapr, štika nebo pstruh. Pohoda na rybách. I to je Léto s Blaníkem. Rádio Blaník.

0: Před 2 lety Michal David naspíval tuhle novinku. Michal David, život je náš právě teď. No, už jsou to 2 roky, ano. Za 3:45 posloucháte Rádio Blaník.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: No a zítra se vrátíme třeba do nějakého staršího roku. A nebo taky do roku 2024. Uvidíme, kam se vrátíme. Můžou to být 60. léta, 70. 80. nové milénium. Možná vám teď napoví už první nápověda, dáme si to na nečesto, protože zítra mezi 9. a 10. opět budeme z toho roku hrát písničky, ale ty nápovědy vám kolega Petr Slíva se dalo za Hradničkovou budou taky servírovat. V tom zítřejším tajemném roce naši hokejisti vybojovali další titul mistrů světa. Vzpomínáte?
3: Ten krásný zlatý hattrick, kterého dosáhl český tým na přelomu tisíciletí, zůstane unikátní a nedotčen. V Kanadě se sen o 3. zlaté medaili z mistrovství světa rozplynul a český tým končí další zlatý turnaj.
0: Tak zítra, tajemný rok mezi 9. a 10. Určitě se zapojte a poslouchejte.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Teď už pro vás Smokey, Needles and Pins, za chvíli hezky český extravent a poslední zvonění. Krásnou neděli vám všem.

0: Scatman Jonas, Scatman, tak kolegyně Kristýna Ševčíková si to chcela si taky zkusit. Ty se tam smála?
1: Ano, smála jsem se.
0: Tak zkus. Takže...
1: No,
0: tak šlo by nám to. Jo, tak trochu tréninku a šlo by to, já myslím, že bychom to dali. Každopádně za chvíli si čerstvé zprávy nenechte ujít a pak písničky od Karla Gotta. Luzka Bílá zaspívá. A nebo Lenka Filipová. Věnování. Celé léto hrajeme hezky česky. Za 5 minut bude 15 hodin.
2: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
3: Blaník. Pěkný den vám přeje Ivana Balkovská. V noci očekáváme jasno až polojasno. Zítra se to moc nezmění. Obloha zůstane jasná až polojasná, odpoledne a k večeru přechodně oblačná s možností lokálních přehánek a nebo také bouřek. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 630 stupňům. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
2: Jak bude?
4: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
3: Dejte pozor v Kladně, v ulici Horymírova je tam zavřený pravý jízdní pruh. Místem neprojedete, tak jeďte určitě jinudy. Na Příbramsku mezi Zbenicemi a sjezdem z dálnice D4 je silnice uzavřená, tak s tím určitě počítejte. V Mělníku ve Sportovní ulici probíhá oprava napájecího kabelu, tak počítejte s omezením. A na Kladensku v Malíkovicích je uzavřená silnice 3. třídy, a to z důvodu prací na vozovce. Tolik dopravní servis, to už je ode mě vše a za chvíli zprávy s Kristýnou.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
7: A my pro vás máme další díl, tentokrát o spojení videoherní série Kingdom Come Deliverance a Sázavského kláštera. Doporučuji k poslechu.
6: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
9: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
10: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
11: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Zítra nás čeká další tropický den. Vlak na Brněnsku srazil a zabil člověka, provoz stojí. Fotbalisté Slávie a Jablonce budou v lize hájit pozici 100% týmů. Dobré odpoledne, zprávy pro vás má Kristýna Ševčíková. Nový týden začne opět tropickými teplotami. Na většině území Česka budou zítřejší teploty stoupat nad 32 stupňů. O něco chladněji bude jen na severu nebo severovýchodě země a v části Vysočiny. Meteorologové proto o několik okrsků rozšířili upozornění na vysoké teploty a zátěž teplem. Bude ji zvyšovat i dusno. V dalších dnech se má přechodně ochladit. Provoz na železniční trati mezi Kuřimí a Tišnovem stojí. Okolo jedné hodiny ho zastavila srážka vlaku s člověkem. Muž na místě zemřel. Nehoda se stala u Hradčan na Brněnsku. Podle informací Českých drah by mělo omezení trvat do 4 hodin. Místo vlaků mohou lidé využít náhradní autobusovou dopravu. V Liberci pokračuje výměna dožilého mostu. Stavba v Londýnské ulici je zhruba v polovině a práce zatím postupují podle harmonogramu. Jednoduché to ale není, protože jde podle stavby vedoucího Jaroslava Hrona o atypický most.
3: Schází se tam několik šikmostí, jo, protože ten most je ve spádu vozovky, ve spádu příčným a teď se ještě k tomu načte vlastně ta šikmost toho mostu jakoby v těch 45 stupních.
2: Stavební práce vyjdou na 29 milionů korun. Fotbalisté Pražské Slávie a Jablonce budou v dnešním programu třetího kola první ligy usilovat o udržení 100% bilance v sezóně. Úřadující šampioni právě teď zahajují zápas s Pardubicemi v Edenu, stále před prázdnými tribunami. Severočeši pak od pěti hostí Slovácko. Ve stejnou dobu se bude hrát i duel Hradec Králové Ostrava. Od 20 hodin kolo uzavře utkání Artisu Brno s Olomoucí. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už zase Vlastík.
4: S přáním krásného odpoledne, 15 hodin.
0: Vlasta Suk
1: na Rádiu Blaník.
4: A jedeme dál, odpolední vysílání pokračuje. Za malý okamžik prolistujeme kalendář s dnešním datem a mimo jiné popřejeme jednomu českému zpěvákovi. Nápověda pro vás, je to člověk, který působil v několika kapelách, třeba ve skupině Zemětřesení anebo Hattrick. Možná tušíte, pokud ano, tak za chvíličku popřejeme, pokud ne, tak to jméno prozradím samozřejmě. A tohle je Marek.

Posloucháte Rádio Blaník a teď nám dospívala skvělá Whitney Houston, která se narodila právě 9. srpna v roce 1963. Dnes by slavila narozeniny, ale opustila nás v roce 2012. Jo, báječná Whitney Houston. Pojďme dál. 61. narozeniny slaví český herec Petr Rychlý. V tento den v roce 1943 se taky narodil herec Ladislav Šupanič, který nás opustil v roce 2023. A kdo dál slaví narozeniny? Český herec František Němec, 83. taky přišla na svět zpěvačka Eva Pilarová. Konkrétně se narodila v roce 1939 a opustila nás v roce 2020.

0: že se budem brát.
1: A taky jsem říkal, že popřejeme jednomu českému zpěvákovi, který prošel několika kapelami. Tak jo, jednak zpíval ve skupině Zemětřesení. Nebo v kapele Hattrick. A ještě stojí za zmínku Arakain. Tak já myslím, že je to jasné. Dneska slaví 67. narozeniny Aleš Brychta. Tak blahopřejeme a posíláme solo písničku. Dáme si výlet do báje.

Tolik tedy Inner Circle Games People Play. Já vám přeji dobré odpoledne ve společnosti Rádia Blaník. No a jelikož je víkend, tak opět bych to nechal trochu na vás. Co vás v tomto týdnu potěšilo? No? Co vám udělalo největší radost? Zapřemýšlejte a klidně se pochlubte. Napište nám SMS-ku na 603 118 118. My si ty radosti dáme do vysílání za chvíli, některé z nich tedy. A k tomu vám budu pohodově hrát Lucku Bílou, Petra Nováka nebo kapelu Roxette Joyride. Za 6 minut, půl čtvrté.

0: budeme každé ráno rozdávat praktické cyklistické balíčky od MND, kde si můžete navíc zahrát o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Poslouchejte Blaník a buďte ve střehu.
1: Hrajeme s MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.
2: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trailparku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trailpark na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Ty jo, my tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
6: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu.
7: Duratech. Renovace a nátěry střech.
5: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
7: Kalkulaci zdarma získáte na Duratech.cz.
5: Duratech. Střecha jako nová za 2 dny.
8: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
9: Atención, señoras y señores!
10: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
9: Yeso!
10: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
9: La Tropical!
11: Kdy jste se naposledy zastavili? Hodinu od Prahy. Terapie tichem. CZ.
12: Tajské léto v Aquapalace Praha už je tady.
13: Zábava vlny tobogány.
14: Co vás čeká?
13: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
14: Plno tobogánů a skluzovek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
13: Relax, drinky, animace.
14: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
13: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
12: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
15: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
16: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.

0: budete salutant.
1: Původně písnička Karla Kryla, Dan Landa a nový kabát téhle písně Moriturujte salutant, krátce před 3:15, tady na Blaníku. A já už vím, co vás potěšilo, co vám v týdnu udělalo největší radost. Pojďme na některé ty SMSky. Jednou větou, moc vám všem děkuji za přání k narozeninám, to mě fakt dostalo. Vlasta Vonoklasy, tak vlasti všechno nejlepší. Milý Blaníčku, těší nás stále pěkné počasí, tak relaxujeme na zahradě. Dnes dostanu na prázdniny mého vroučka Maxíka, mám velkou radost. K tomu posloucháme vaše super písničky, pozdravujeme vás do redakce i všechny posluchače. Speciální pozdrav i od pejska Einsteina, který včera slyšel pozdrav z vašeho vysílání. Jarda, Velda, Maxík, zdravíme taky. Jirka ze Suchovršic, moc mě těší, že tento pátek jdeme do Trutnova na Jana Hausera, skvělý hráč na gitaru, skvěle zpívá a i grilovačka přitom bude. Potěšila mě včerejší pouť v Horním Jiřetíně, byl jsem tam v kostýmu mnicha, z košíčku rozdával bombóny, dokonce jsem si i svezl na jedné atrakci. Dal jsem si kávu u nás v kostele ve věži, setkal se známými i bývalými spolužáky, zkrátka nemělo to chybu a košíček potěšil. Pavel Pata pohádka. V pátek jsem si užívala dárků k mým 87. narozeninám od snachy a syna, odpoledne planetárium, večer pod Žižkovskou věží koncert. Pana Havelky, perfektní den, díky Hanka, tak Hani taky všechno nejlepší přejeme z Blaníku. Největší radost nám udělala 3letá vnučka Adélka, hlídali jsme ji celý víkend a maximálně jsme si to užili. Zdraví posluchačka Pája. Ještě třeba tahle SMSka, mám největší radost z písničky na přání, které mi nechali zahrát děti k mým 70. narozeninám. Všem posluchačům i vám do skvělého rádia krásný den. Dana, Volenice, Uloun, Danuško, i vás zdravíme, všechno nejlepší. Ahoj Blaníčku, mě potěšilo víkendové počasí. Včera práce na zahradě, večer grilovačka, dnes relax u bazénu, odpočinek, poslech rádia Blaník. Zdraví věrný posluchač Petr Speček. Petře, taky zdravíme, užívejte dál. No a ještě z té velké kupy SMSek třeba tahle. Dobrý den, tenhle víkend mě potěšil výlet do westernového městečka v Boskovicích, kde jsem si to užila, svůj indiánský sen. Bára z Velké Jesenice. Báro, tak to věřím. Ostatně reportáž z tohoto městečka na našem webu radioblanik.cz.

0: Skupina Turbo,
1: díky, já jdu dál. Tak my taky jedeme dál, ano. České písničky už jsou nachystány a po zprávách si je zase budeme hrát. Helena Vondráčková, Jiří Korn, v příští hodině Každá trampota má svou mes. Další duet, Hana Zagorová, Petr Rezek. Duhová víla. A dámy Pacifik, dál, dál, dál. To bude paráda. Dál vám hrajeme hezky česky za 5 minut, 4 hodiny odpoledne.
2: Rádio Blaník. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
3: Blaník. Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. Zítra očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Odpoledne a k večeru přechodně oblačno s možností lokálních přeháněk nebo bouřek. Pravděpodobně i silných. Nejvyšší denní teploty 33 až 630 stupňů. Toliko počasí a teď už dopravní servis.
2: Kdy bude to správné počasí na výlet?
4: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
2: Blaník za volantem.
3: Dejte pozor na dálnici D11 na 8. kilometru ve směru na Prahu. Stojí ve stoupacím pruhu porouchané osobní auto. Projíždějte určitě opatrně. Dále se podíváme do Kladna v ulici Jaroslava Elznice. Mezi křižovatkami ulic Kotaskova a Neumannova probíhají stavební práce. Tady je úsek uzavřený, tak s tím počítejte a zvolte určitě jinou trasu. Na Benešovsku u Konopiště ve směru od Václavic probíhají práce údržby. Tady je místo neprůjezdné, zvolte jinou trasu. To je ode mě vše, tolik dopravní servis a za chvíli už zprávy s Kristýnou.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
6: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
7: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
8: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
9: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
8: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
10: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: V západních Čechách zasahují hasiči u dvou požárů. Příhraniční obce budou mít pitnou vodu od sousedů. České dráhy zvyšují bezpečnost ve vlacích. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. U obce Klikařov na jižním Plzeňsku hoří les. Plocha požáru je zhruba 100x100 metrů. Podle hasičů se podařilo požár lokalizovat. Na místě zasahuje 10 jednotek požárníků. Komplikace s ohněm jsou také v Lokti. Kvůli požáru zalesněného svahu je uzavřená silnice i cyklotrasa do Horního Slavkova. Na místě zasahují hasiči v obtížně dostupném terénu ve druhém stupni požárního poplachu. Období sucha prohlubují v některých příhraničních regionech nedostatek vody. Zdroje na druhé straně hranice jsou přitom dostatečné. Města proto plánují propojit své vodovodní sítě. Spolupráci připravují Polsko s Náchodem a Rakousko s Českými Velenicemi. České dráhy dbají na prevenci kriminality, chtějí zvýšit bezpečnost cestujících a omezit vandalismus. Jaká opatření proto zavádí, říká mluvčí národního dopravce Nikola Moravcová.
3: České dráhy instalují do příměstských vlakových jednotek 471 City Elephant moderní kamerový systém. Jde o další krok ve společném úsilí Českých drah, Středočeského kraje a hlavního města Prahy, které dlouhodobě usilují o čisté a bezpečné příměstské vlaky.
2: Po dokončení instalace bude mít každá přívozová souprava celkem 42 kamer. Kulturní dům v Kamenici nad Lipou čeká rekonstrukce. Upraví se také jeho okolí. Předpokládané náklady jsou 25 milionů korun. Kulturní dům ze 60. let minulého století v Kamenici nad Lipou slouží pro pořádání větších kulturních akcí, pro které není místo v komunitním centru. Práce by mohly začít během příštího roku. Tolik zprávy Rádia Blaník a já vracím slovo Vlastovi.
4: A teď je přesně 16 hodin.
0: Vlasta Suk
1: na Rádiu Blaník.
4: Neděle 9. srpna roku 2026, kdy svůj svátek slaví Roman. Tak pánové, všechno nejlepší. Jinak, co pak nám říká pranostika pro dnešní den? Je-li na svatého Romana jasno, bude hojná úroda. No tak snad. Rádio Blaník. Teď už hezky česky Helena Vondráčková, Jiří Korn. Každá trampota má svou mes. Za chvíli Fun Factory a Celebration. Krásnou neděli, ať už ji trávíte kdekoliv.

0: Kabáti chystají velké turné na podzim, začne to v září v Chomutově. Těšit se na ně můžete třeba i v Liberci, v Karlových Varech, v Plzni, taky v Jihlavě, v Brně a na spoustě dalších míst. No a nakonec v listopadu v Praze. Pohoda za námi, před námi další pohodovky, třeba byl medley Jennifer Warnes, jedna z říčného tance, a taky Single X s písní Popelka. Ale ještě předtím vším míříme na výlet, pokud jste propásli páteční díl pořadu Na cestách. Máme ho pro vás ještě jednou.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Po třetí a naposledy se vracím do Veselí nad Moravou, které letos oslaví 770 let své existence. Popsal jsem vám park u zámku čekajícího na opravu a teď vás trochu provedu po městě, které se mimo jiné chlubí nejstarší funkční vodní elektrárnou na Moravě. Najdete ji mezi zámkem a historickým středem města, nad ramenem Moravy a umělým náhonem s budovami původního vodního mlýna, dvěma francisovými turbínami s výkonem 210 a 150 kW byla elektrárna vybavena počátkem 20. století. Samotné historické centrum kolem Bartolomějského náměstí vyrostlo na opravdovém ostrově mezi řekou Moravou a jejím ramenem. K prohlídce tu zvou dvě muzea. Městské s klasickou nabídkou expozic s regionální tématikou archeologických, vlastivědných a historických sbírek a vedle něj Dům přírody Bílých Karpat s turistickým informačním centrem v unikátně rekonstruovaném domě. Jsou v něm interaktivní expozice o krajině Bílých Karpat a Pomoraví. Pro Bílé Karpaty jsou typické louky, na nichž rostou díky tradičnímu a šetrnému hospodaření třeba i orchideje a žijí tu vzácné druhy motýlů a dalšího hmyzu. Turistickou atraktivitu Veselí nad Moravou výrazně posiluje Baťův kanál, tedy umělá vodní cesta, původně určená pro levnou dopravu lignitu z dolů u Ratíškovic do Baťových továren v Otrokovicích a ve Zlíně. V posledních desetiletích se stal Baťův kanál frekventovanou přes 50 kilometrů dlouhou trasou, po které se vydávají rekreační plavidla krajinou Pomoraví. Právě ve Veselí nad Moravou je nově vybudován největší a nejmodernější přístav s půjčovnou malých motorových člunů i houseboatů. Takže pokud byste se chtěli projet po vodě, máte ve Veselí nad Moravou ideální příležitost. Mějte se krásně, poslouchejte Blaník a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem po málo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celé.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: vyber si to sama.
1: Tak tohle je Single X a s písní Popelka na Rádiu Blaník.
0: Seber si to sama.
1: Za 6 minut bude 4:30. Vy posloucháte odpolední vysílání

0: Vyber si to sama.
1: A od mikrofonu stále zdraví Vlasta Suk. Nezapomeňte, že už za 3 dny proběhne úplné zatmění slunce. To sluníčko bude zakryto z 90% u nás v republice a maximální fáze připadá na dobu kolem jeho západu. Jinak vždycky, když má dojít k nějakému takovému úkazu, si říkáme, vyjde nám k tomu sledování počasí. Tak víte co? Co je dobrá zpráva? Že tentokrát ano. Meteorologové totiž na středu opravdu na celý den slibují jasno, maximálně skoro jasno. Rádio Plání. Dál hezky česky, třeba Hana Zagorová s Petrem Mrskem, bude Důhová víla a taky Pacifik. Dál.
2: Plání. To jsou české písničky. Ukažte nám, jak je znáte. A vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5 000 korun. Už zítra ráno u nás na Blaníku.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Sluníčkové léto.
4: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
4: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
2: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
4: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
5: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
6: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
7: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
8: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
9: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
10: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
11: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
12: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
13: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
14: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
15: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
14: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
16: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný.

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: K čemu vám jsme dobrý?
2: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.

0: Ten Blaník, ten ale hraje, co říkáte. Pacifik dál, dál, dál.
1: Rádio Blaník.
2: Písničky k táboráku.
0: No ta byla jak k táboráku udělaná, opravdu. Kolega Martin Císař už se mnou ve studiu. Martine, vítej, ahoj.
3: Krásné odpoledne tobě a všem našim posluchačům.
0: Tuhle písničku jsem nehrál náhodou, ale protože ty pro ně dneska chystáš písničky k táboráku.
3: Shodou okolností taky budu mít skupinu Pacific a písničku Malý velký muž.
4: Jen malý velký muž.
3: Tarara.
0: Nože jo, kytárku.
3: Tarariderám, už to vidíme, ale až pekáčky se pečou.
0: Masičko kriluje.
3: Jo, jo, jo.
0: No a co dál?
3: Třeba Michala Tučnýho.
0: No to je taky.
3: Rovnou, jo, tady rovnou.
0: Když říkám rovnou, no to si zaspíváme.
3: A budu mít taky Standu Hloška, Petra Kotvalda a písničku Dajan.
0: No tak tuhle zase pamatuju já, když jsem byl malý kluk, že jsme často zpívali u táboráku.
3: To už jsem byl trošku větší kluk.
0: Ale ta kytárka taky tam byla, ano. Takže takové krásné bude kolega Martin Císař servírovat dnes mezi 18. a 19. hodinou. A přihodíš jednu živou nedidovku?
3: Jo, dáme no, krásnou, jo, už je připravena, neboj.
0: Tak, jo, tak si to rozhodně nenechte ujít.
2: Letní zima nedvědovka.
1: Mladí nedvědi u blanického táboráku.
0: Tak, já se s vámi pro dnešek loučím. Za chvíli tedy Martin Císař, ode mě ještě Abba a taky No Name a ty a tvoja sestra.

0: Slovenská skupina No Name na Blaníku přeje krásné nedělní odpoledne. Za 7 minut máme 17 hodin, co dál, jaké písničky nás čekají. Nabídnu Terezu Maškovou. Texmany. Hey ho, hey ho, neč chodí do války. Marie Rotrovou. Srdce zítra na náš práh zazvrátí. A další a další české písničky, které máte rádi. Hrajeme si hezky česky, jsme Blaník, hezky česky celé léto.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. V noci očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Zítra se to moc nezmění, obloha zůstane jasná až polojasná, odpoledne k večeru přechodně oblačná. Může také pršet, objeví se přeháňky, lokálně také bouřky. Nejvyšší denní teploty 33 až 36 stupňů a foukat bude slabý jihozápadní, odpoledne postupně mírný západní vítr. Toliko počasí a teď už dopravní servis.
3: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí. Blaník za volantem.
2: Kde se řidiči zdrží, ví Ivona z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
4: 15 minut budou řidiči popojíždět v koloně na dálnici D1 od 32. kilometru ve směru do Prahy. Důvodem je silný provoz a dopravní omezení u mostu Šmejkalka.
2: Děkujeme, podíváme se na Benešovsko. U Konopiště ve směru od Václavic probíhají práce údržby, místo je tady neprůjezdné, zvolte tedy určitě jinou trasu. Na Praze východ ve Strančicích v Revoluční ulici u křižovatky s Pivovarskou je vozovka uzavřená z důvodu stavebních prací a v Berouně v ulici ve Svahu v úseku mezi ulicemi Švermova a Podhomolkou probíhá rekonstrukce silnice. Tolik dopravní servis a za chvíli už zprávy s Kristýnou.
5: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
6: A my pro vás máme další díl, tentokrát o spojení videoherní série Kingdom Come Deliverance a Sázavského kláštera. Doporučuji k poslechu.
5: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
7: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
8: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
9: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
10: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
8: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
12: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
13: Attention!
14: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
13: Yeso!
14: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
13: La Tropical!
14: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
16: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
17: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
18: Zprávy Rádia Blaník.
19: Stručně, jasně, přehledně.
20: Sklizeň základních obilovin letos klesne. Nevyužívané knihy dostávají druhou šanci. Karlovarské letiště otevřelo placené parkoviště pro cestující. Krásné odpoledne, u zpráv vás vítá Kristýna Ševčíková. Základních obilovin se letos v Česku sklidí 6,39 milionů tun, tedy o necelých 17% méně než v loňském roce, pokračuje z Českého statistického úřadu Renata Vodičková.
21: Odhad potvrdil podprůměrnou sklizeň, která by proti loňskému roku měla být o 1,3 milionu tun nižší a zároveň nejnižší za posledních 14 let. Přesto v Česku nehrozí nedostatek obilovin díky vyšším zásobám z loňské sklizně.
20: Špatná úroda obilí ale může prodražit krmiva pro hospodářská zvířata. To by se následně mohlo nepřímo projevit třeba v cenách masa, vajec nebo mléčných výrobků. Vrácení zboží bude snadnější a rychlejší. Internetoví prodejci musí mít na webech tlačítko pro snadnější odstoupení od smlouvy. Zákon bude zřejmě v Česku platit od ledna. Dnes na internetu nakupuje více než 80% populace. V Česku tvoří online nákupy asi 15% maloobchodu. Nevyužívané knihy z domácností, knihoven nebo pozůstalostí nemusí skončit ve sběru. Projekt Knihomolové je sváží takzvanou knižní záchrankou, která vyráží do různých měst a obcí. Část z nich pak rozdává a další prodává na dobročinných trzích nebo internetu. Za 5 let tak projekt získal na charitativní účely více než 500 000 korun. Na letišti v Karlových Varech začalo cestujícím sloužit odstavné parkoviště pro 137 aut. Elektronický rezervační systém i ceník parkování jsou dostupné na webu letiště. Parkoviště umožňuje jak krátkodobé, tak dlouhodobé parkování. Doprovázející osoby cestujících tu mohou stát 15 minut zdarma. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už je tu Martin Císař.
22: Ano, jsem tu, krásné odpoledne tobě, Kristýnko, a všem posluchačům.
23: Martin Císař
24: na Rádiu Blaník.
22: 17 hodin právě teď a my hrajeme hezky česky celé léto pro vás.
24: Rádio Blaník.
22: A tu další o lásce má Iveta Bartošová. Já přeji krásnou neděli, hezké odpoledne s námi.

0: Vlnách odpoledního vysílání i dnes v neděli 9. srpna posloucháte Blaník. Za to velké díky a slunce dál svítí. Krásná písnička.
1: Slunce dál svítí.
2: Slunce dál svítí.
0: 5, 10 nebo 15 tisíc, nebo taky 20 tisíc. I to se může stát, pokud nikdo před vámi třikrát neuhádne. A jak to bylo 13. 13 byla šťastná pro jednu z našich skvělých posluchaček. Byla to Petra.

0: Tak jsem zvědav, kdo tam bude první. Tak halo, halo, krásné odpoledne, tady je Martin, kdo tam?
1: Tady Petra.
0: Petro, zdravím. Odkud voláte, Petro?
1: Kousek od Prahy.
0: A jak se máte? Dobrý.
1: Je to.
0: Peněženka prázdná, 5000
1: by se. Slunce
0: nám svítí, no, to je samozřejmě. Ale peněženka, tam by to chtělo 5000, co?
1: No tak, není to špatný.
0: Víte, co vás teď čeká? Já vám dám krátkou ukázku z té písničky a vy mi musíte říct, kdo to právě zpívá v té krátké ukázce. Tak jdeme na to, jste připravena, Petro?
1: Ano, jsem připravena.
0: Dobrý, takže ukázka je tady právě teď.
2: Jak zpívá a rozjasňuje den od rána až dokud neusnem.
0: Tak, a to je úplně všechno. Tak přemýšlejte,
1: kdo. Tohle bych tepla, že by to mohl být Xindl X.
0: Myslíte Ondru Látka?
1: Ano.
0: Opravdu?
1: Ano.
0: Stojíte si za tím, neměníte názor, je to takhle,
1: neměním,
0: jak říkáte. Tak neměním. Já vám teda zatleskám, no. Já jsem napínul, to je pravda. To jsem celý já, zase jsem někoho takhle dráždil.
3: Slunce dál svítí.
4: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Ale bylo to za 5000 a tu šanci máte opět zítra, pozítří, popozítří, ve čtvrtek a také v pátek. Prostě každý všední den. Slunce dál svítí. Jak tahle písnička zazní, hrajete opět o 10, o 15. Krátka záleží na tom, jak dopadl ten před vámi. Pokud neuhádne, přesouvá se 5000 a plus k tomu dalších 5 a tak dál, a tak dál, a tak dál. Pojďme na západ. Tohle jsou Pet Shop Boys a vy posloucháte Radio Blaník. Dobré odpoledne všem.

0: to byly Texmeni a písnička Buráky. Hezké nedělní odpoledne vám všem přeje ze studia Martin. A co dál tady u nás, tak třeba Marie Rotrová.
1: Snad se zítra na náš práh zazvrátíš.
0: Budu mít taky Činasky a nebo Petra Nováka a jeho Přátelství na Entou. A pozor, pozor, také Iva Lecká a její Dobré rady do zahrady. Ty přijdou zhruba za 15 minut. Nenechte si to ujít.
2: Připomeňte si rok vašeho života.
3: Každý všední den v 9.

0: Zelenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno Lenau.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
3: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
4: Mat, ten obchod mám rád.
5: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
4: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
6: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
7: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
6: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
7: Tak teď už to zvládnem.
8: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak těla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
11: Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti v oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia. Váš partner ve výškách.
12: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
13: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava.

0: Báječnou neděli, hezké odpoledne, za minutku a půl máme 6:15 a v tuhle chvíli se hlásí kolegyně Iva Lecká.
1: Dobré rady do zahrady
2: i do kuchyně.
3: Krásný dobrý den, přátelé. Včera jsme společně grilovali a já vám slíbila, že dneska přijde na řadu řecký burger. Jistě budete souhlasit, že každé dobré jídlo začíná kvalitní surovinou a u burgeru to platí dvojnásob. Proto sáhnu po mletém mase od drůbežářských závodů Klatovy. Jejich mleté je vynikající, kvalitní, voňavé maso. A když je maso dobré, nemusíte ho schovávat pod spoustou omáček a koření. Stačí pár správných ingrediencí a výsledek stojí za to. Do mletého masa přidejte jenom sůl, čerstvě mletý pepř a směs řeckých bylinek, oregano, tymián a špetku pískavice. Všechno lehce promíchejte, vytvarujte burger a položte ho na rozpálený grill. Jakmile je jedna strana krásně opečená, burger otočte a teď pozor, přijde moje nejoblíbenější část. Těsně před dopečením na maso položte plátek pravého řeckého sýra feta. Nechte ho jenom lehce změknout, ale úplně nerozpustit. Právě tomu dodá skvělou chuť. Mezitím si připravte housku, místo kečupu a majonézy zkuste něco mnohem svěžejšího. Smíchejte řecký jogurt se špetkou soli a prolisovaným česnekem. Namažte jim obě poloviny housky, přidejte křupavý salát, kolečka salátové okurky a rajčátka. No a pokud si chcete opravdu pochutnat, vyměňte rajčata za pečené papriky. Jsou sladší, krásně voňavé a s fetou vytvoří dokonalou kombinaci. Pak už jenom přidejte šťavnatý burger z masa drůbežářských závodů Klatovy a přiklopte houskou. Já vám garantuji, že po prvním soustu budete mít pocit, jako byste seděli v malé taverně někde u řeckého moře. Tak dobrou chuť a hlavně užijte si léto naplno.
2: Dobré rady do zahrady i do kuchyně.
1: Na rádiu Blaník.
4: To nejchutnější české kuře na váš stůl přináší Dobré kuře z Klatov, přední producent kuřecího masa a uzenin. Dobré kuře z Klatov, na ingrediencích záleží.

0: Ještě 7 minut a máme 18 hodin, posloucháte Rádio Blaník, díky za to, krásné odpoledne, hezký podvečer všem, za chvíli Jarek Nohavica.
1: V řadě za sebou tři čumíci jdou, vťápají si v blátě.
0: Katapulti.
2: Je to poprvé, já nesmídám sám.
0: A nebo skupina Pacifik.
3: Jen malý velký muž.
0: Celé leto hezky česky a tohle už budou písničky k táboráku. Hezký podvečer.
4: Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Blaník. Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. Nejnižší noční teploty nám klesnou k 15 stupňům. Pondělní obloha bude jasná až polojasná, odpoledne a večer přechodně oblačná s možností lokálních přehánek anebo také bouřek, pravděpodobně i silných. Nejvyšší denní teploty 33 až 630 stupňů. Bude foukat slabý jihozápadní, odpoledne postupně mírný západní vítr. Toliko počasí a teď už se podíváme na silnice.
4: Rádio Blaník.
6: Nejvíc pohody
4: a nejvíc českých písniček.
6: Za každého počasí.
4: Blaník za volantem.
5: Na dálnici D1 na 49. kilometru ve směru na Brno stojí odstavené osobní auto, tak dejte určitě pozor. V Berouně v ulici Ve Svahu, v úseku mezi ulicemi Švermova a Podhomolkou probíhá rekonstrukce silnice, tak sledujte na místě dopravní značení. V Kladně ve Voukrově ulici u křižovatky s ulicí Železničářů probíhají práce na silnici, dejte pozor. A na Příbramsku v Dobříši v Lesní ulici v úseku mezi ulicemi Příbramská a na Chmelnici probíhá oprava kanalizace. Tady je úsek neprůjezdný, tak s tím počítejte a zvolte jinou trasu. Tolik dopravní servis, to je ode mě vše a za chvíli už zprávy s Kristýnou.
7: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
8: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
9: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
10: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
8: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
11: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
12: Já chci hot dog.
13: Já mám chuť na matcha latte.
14: Taky beru hot dog a klid v autě.
11: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
15: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
17: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
18: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
17: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a

0: ukáže, co dokáže.
1: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
4: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
5: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Čeští farmáři dostanou podporu z dotací. Zvířat v záchranných stanicích přibývá. Nové Město nad Metují má nové koupaliště. Krásný podvečer, zprávy pro vás má Kristýna Ševčíková. Na český venkov zamíří 2,5 miliardy korun z evropských dotací. Ty si rozdělí potravináři, mladí zemědělci i lesníci. Na co konkrétně budou moci peníze využít, řekne mluvčí ministerstva zemědělství Marek Otava.
8: Dotaci mohou využít na vybudování a modernizaci jatek, bouráren, mlékáren nebo zpracování ovoce a zeleniny. Hlavním cílem této podpory je zajištění místního zpracování surovin do kvalitních potravin.
7: Žádosti o příspěvek bude možné podávat prostřednictvím portálu Farmáře od 13. října do 3. listopadu. Záchranné stanice pro volně žijící zvířata letos hlásí rekordní počty přijatých pacientů. Jen během prvního půl roku jich zapsali zhruba o 20% víc než za stejné období v minulém roce. Zvířat přibývá, lidé častěji volají i kvůli radám. Ochranáři narážejí přitom na kapacity, které pomalu nestačí. Na středním Slovensku medvěd napadl cyklistu. 55-letý muž utrpěl četná zranění, v nemocnici podstoupil operaci. Informovala o tom slovenská média. Útok se odehrál v sobotu večer poblíž sportovního a rekreačního zařízení u obce Valča. Nové Město nad Metují otevřelo letní areál Metuje s biotopovým koupalištěm. Areál nabízí velký a malý plavecký bazén, skluzavku, brouzdaliště, vodní dětské hřiště, hřiště pro plážový volejbal i zázemí s občerstvením. Biotopové koupaliště nabízí koupání bez chloru a chemie. Ze zpráv je to pro dnešek vše a s vámi tu bude Martin Císař.
9: Já jsem tu a je přesně 18 hodin a se mnou
10: písničky táboráku.
9: Je to přesně tak, za chvíli si dáme letní živou nedvědovku Vojta Honza, písnička Dřív se hrálo víc. Teď už tu má Michala Tučného, Greenhorny a rovnou tady rovnou.
11: Písničky k táboráku na Rádiu Blaník.
9: Na Blaníku mezi 18. a 19. a na českém Blaníku mezi 19. a 22. Já vám přeji krásný podvečer a poslouchejte dál Blaník. Jsme rádi za to, že jste s námi.

0: je to zlé, zlé, zlé. Hoří jak trou, hoří jak trou.
1: Ladislav Hudička a písnička Je to zlé. Posloucháte letní vysílání Rádia Blaník a písničky k táboráku mezi 18. a 19. A teď v tuhle chvíli je to tady.
2: Letní živá nedvědovka na Blaníku.
1: Ano, dnes to budou pánové Vojta a Honza Nedvědovi. A nádherná věc, která se jmenuje Dříve se hrálo víc. Tak si dáme pěkně v živé podobě. Tady je máte.
3: Letní.

0: další krásná česká písnička.
1: Písničky táboráku.
0: A že jich tady na Bleníku pro vás máme za chvíli Pacifik a Malý velký muž, také Jarek Nohavica a Tři čuníci, a nebo třeba Pavel Didovič a jeho bláznova ukolébavka. No řekněte, není to paráda vzít kytaru, sednout k táboráku nebo ke grilu, sejít se celá rodina nebo parta, kamarádi a prostě si tak krásně brnknout a zahrát. No tak tuhle šanci máte s námi každou sobotu a neděli vždy v tomto čase mezi 18. a 19. na Rádiu Blaník. A v DAB+, tedy v digitálním vysílání samozřejmě, tak i jako Blaník vysílá i Český Blaník. A tam pokračujeme po 19. až do 22. hodin, pokud byste chtěli dál poslouchat písničky táboráku. Ty další jsou připraveny, já s přáním hezkého odpoledne a buďte s námi dál. A nebo teď už aktuálně spíš dobrého večera.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme balíček dobrot pro vašeho pejska
1: za 5 000 korun. Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Už od zítřka u nás na Blaníku.
3: Víc nebo míň. Každý pejsek vám řekne, že víc. Víc zdravých pamlsků teď pořídíte na zvířecí rodina.cz. Zvířecí rodina.

0: učí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říct.
0: Kuchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí.

0: Přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
1: Atención, señoras y señores!
0: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yeso!
0: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
2: Ty jo, my tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
3: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
2: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
3: Kalkulaci zdarma získáte na Duratech.cz.
2: Duratech. Střecha jako nová za dva dny.
4: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
5: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
4: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
5: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
4: Ozvěte se hned. Maxi dotace

0: Trápí vás špatná okna? Neděsní? Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to.
1: Oknarenovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu.
0: Oknarenovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

0: tě rád.
1: Posloucháte Rádio Blaník a písničky k táboráku, za chvíli Buty a František, dále to bude Pavel Lidovič a ta je skutečně k táboráku. Bláznova ukolébavka nebo Valčíček a Brontosauři. No prostě hezky česky vám hrajeme celé léto a mezi 18. a 19. jenom s písničkami k táboráku. A pokračujeme na Českém Blaníku v DAB+, tedy v digitálním vysílání mezi 19. a 22. Tady u nás už po 19. písničky na přání.
2: Slunce dál nám svítí, je tisíc na ruku.
3: Špičkový manažer

0: skvělý večer, tohle byly písničky k táboráku, vy posloucháte Rádio Blaník, s vámi je Martina, za chvíli také Karel Gott.
1: Pláži, pláči, smích, jak jeden z posledních, ti za štěstí.
0: Taky skupina Krištof.
1: Pojď zpívat, tančit, do rytmu hrát.
0: A nebo Olga Lounová.
2: Připijím hojnost a chvíle radosti, ať se ti vbývá smůla.
0: Jo, tak tohle je Blaník Rádio, co hraje hezky česky celé léto. Krásný večer za 4 minuty 19 hodin.
3: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
0: Zítra bude pokračovat krásný letní den, očekávejte teploty 31 až 630 stupňů Celsia. Obloha většinou jasná až polojasná, toliko počasí, dobrý večer.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
3: Martin Císař
2: na Rádiu Blaník.
0: Báječný večer vám všem, dámy a pánové. Neděle s datem 9. srpna. Svátek mají Romanové, tak Románkům všechno jen to nejlepší. A pozor, na Českém Blaníku tady pokračují samo sebou písničky k táboráku mezi 19. a 22. A tady na Rádiu Blaník jsou připraveny písničky podle vás. Tak ať se skvěle poslouchá. Tohle jsou Krištof.
6: Písničky na

0: 19 hodin a 2 minuty, to byla skupina Kryštof.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: Milý Blaníku, zahraj písničku prosím pro manžela syna Romana k dnešnímu svátku s přáním pevného zdraví a hodně štěstí. 11. srpna syn slaví 34. narozeniny. Přejeme tedy splnění všech jeho přání a hlavně hodně zdraví. Máme vás rádi. Blahopřeji máma, táta a sestra s rodinou. Milá Liduško, k tvým zítřejším narozeninám ti přeji hlavně hodně zdraví, hodně štěstí, lásky, však ty víš. Mám tě ráda, tvoje kamarádka Jana. A do třetice s Deničkou přejeme ti všechno jen to nej. A to k dnešním narozeninám hlavně hodně štěstí, zdraví, lásky, spokojenosti do let příštích. To ti přejí všichni, co tě mají rádi. A posílej dohromady všichni, úplně všichni tři, Karla Gota.
2: Rádio Blaník.
0: Ale teda vybrali jste krásně. Na úvod hodinky to byla skupina Kryštofa, tohle je báječný Karel Gott a jdi za štěstím. Tak ještě jednou dobrý večer a Romanům všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Užijte si to, pánové.

0: na přání.
1: Napište si o něj jakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Radio Blaník.
3: Blaníku, zahraj ke krásným kulatinám paní Lenky Sýkorové z Frýdlantu v Čechách. A to se skazem, milá Lenko, přeji ti všechno jen to nejlepší k narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, lásky a dobré pohody. Do krásného života, který vás ještě čeká. S úctou váš kamarád Láďa. A posílá Olgu Lounovou.

0: Babičky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Milá babičko Maruško, k tvým krásným 70. narozeninám ti přejeme. Hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, radosti a ještě mnoho krásných let prožitých s těmi, které máš ráda. S láskou ti to přeje manžel, a to je Jan, dále je to dcera Petra, syn Vlasta a všechny vnučky Darinka, Sofinka, Adélka, Natálka, Rozárka a Magdalenka. A teď už jenom pro tebe posíláme písničku od švédské dvojky Roxette. To je ta tvoje oblíbená. Tak tady je.

Parádní letní večer, posloucháte Rádio Blaník a písničky na vaše přání. Milá maminko, milý tatínku, píšeme vám z Tábora týden předem, ať si užíváte volna a i když niny narozeniny nemůžeme slavit spolu, tak alespoň už připravte dárky.

Dobrý večer, posloucháte Rádio Blaník a písničky na vaše přání. Svátek má Roman Soukal a my se ženou bychom rádi touhle cestou kamarádovi popřáli všechno jen to nejlepší. A těšíme se na vodu. Ahoj, Honza s Jitkou.

hrál, dokud ještě v primáš housle v ruce má. Dokud hraje čardáš, až srdce usedáš.

0: Posloucháte Blaníka, písničky podle vás.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: Milý Blaníku, chtěla bych touhle cestou zahrát písničku pro svého milovaného přítele Romana, který má dnes svátek. Přeji mu tedy hodně zdraví a posílám jednu velkou sladkou pusu, tvoje Jaruška. A písničku prosím k 60. narozeninám Ivanovi z Rakůvky o Koněce. Miláčku, už ti to přálo hodně lidí, kolegů, přátel a také rodina. Včera jsme oslavili krásným posezením, si úžasný chlap, jeden na druhého jsme čekali léta dlouhá. Jsem ti teď vděčná za všechno, co pro mě děláš, za tvoji trpělivost, ne, že by jí nebylo potřeba. A tak posílám košík pusinek. Vděčná za všechno, co pro mě děláš, za tvoji trpělivost, ne, že by jí nebylo potřeba. A tak posílám košík pusinek a nechávám zahrát. Tady už je

třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rup a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.

0: Tohle je Blaník, písničky na vaše přání a za malou chvíli tu budou třeba skupina Komunál, Dva přístavy, anebo Harley, Strážní anděle, anebo taky Jirka Korn. Přeji krásný dobrý večer, ten nedělní s datem 9. srpna. Hrajeme si hezky česky, celé léto.
1: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
2: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
1: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
2: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
1: Ozvěte se hned. Maxi dotace.

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Na pláži u moře,
2: ve stínu Eiffelovky,
1: anebo na dovolené v Tatrách.
2: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
1: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Milá Nelčo, přejeme ti k dnešním 8. narozeninám hodně štěstí, zdraví a ať se ti splní tvá tajná přání. Budeme si teď s tebou užívat prázdniny na chatě a posíláme tvého oblíbeného Jirku Korna. Máme tě moc rádi, děda Míla a babička Gábinka. Milá maminko, ke krásným kulatým 70. ti z celého srdce přeji všechno jen to nejlepší. Hodně štěstí, ať nikam neodletí, hodně, hodně, hodně zdraví a ještě dalších 70 let, ať tě neopouští hodně lásky. Milujeme tě bez nadsázky. Peníze ti přeji také, klidně i zuby zlaté. Nejvíc, co ti můžu přát, je čas užít si chvíle s noučaty. S dětmi, s dědou, jen na chvilku se zastavit a ten čas si s náma pěkně prožít. Míša, Alí, Káťa, Verda, děda a taky vnoučata. A s písničkou právě Jirka Korn.
1: Radio Blaník. Hezky česky.

0: Tohle byla švédská skupina ABBA, za mě jedna z nejskvělejších skupin historie. Bezesporu ABBA ze Švédska. Co dál tady u nás, milí Blaníku, zahraj nám prosím jen tak do pohody na chaloupku. Napsal nám Vojtěch.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník. Hezky česky celé léto.
1: Rádio Blaník.

Dnes má krásné 70. narozeniny můj manžel Ladislav Bret ze Sokolova. Věk je jenom číslo, důležité je, že mládí v duši a lumpárna v očích ti pořád zůstaly. Všechno tedy jen to nejlepší přejí manželka, dcera Romča, s manželem syn Adam, s přítelkyní a vnoučata Viktorka a Lukášek. Milujeme tě.

0: Hodně pohody a ještě více písniček.
1: Přesně to vám u nás na Blaníku nabízíme i večer.
0: Od 7 písničky na přání.
2: Další písničku hrajeme s krátkým vzkazem Karle, miluji tě, tvoje Helenka.
1: Od 10 písničky z lásky.
0: Hodně pohody,
1: ještě více písniček.
0: A to vše bez zbytečného povídání.
1: Rádio Blaník.
0: Pohodové české rádio.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Báječný večer, posloucháte Rádio Blanika, písničky na vaše přání. Poslouchám vás po celý rok a posílám díky vám za písničky všem, které miluji a nyní k 50. výročí nechám zahrát sám pro sebe. Snad vám to nebude vadit. Tak to teda vůbec nám nebude vadit. Naopak, jsme rádi, vybral jste krásnou písničku, posíláme a podepsán pod tím vším je posluchač Standa. Tady je skupina Harley.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.

Milí Blaňku, tuhle písničku pro moji mladší sestru Ilunku ze Šternu ke krásným druhým 25. narozeninám. Chci tímto říci, že jí mám moc ráda a vždy zůstane v mém srdci. Přejí ta starší sestra Irenka a nechává zahrát Ty jsi holka divoká.

0: 19.58, to je přesný čas a vy posloucháte večerní písničky na přání na Blaníku. Za chvíli tu budou Marek Ztracený. Naše cesty rovný a nebo plný. Hana Zagorová.
1: Kamarád, s tebou utrácí.
0: Karel Gora. A spousty dalších a dalších na vaše přání. Hrajeme si hezky česky celé léto pro vás.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zítra se zase pěkně prohřejeme kosti, teploty 31 až 630 stupňů Celsia a obloha k tomu jasná až polojasná, tak si užijte večer a zítra i celý den.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Teď je ten správný čas na mleté kuřecí maso z Klatov. Dobré kuře z Klatov. www.dzklatovy.cz.
3: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
4: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
3: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
2: Martin Císař
5: na Rádiu Blaník.
0: Dobrou neděli a krásný dobrý večer vám všem přeje od mikrofonu Rádia Blaník Martin Císař. Co dál tady u nás, tak na vaše přání jedeme dál. Za chvíli Karla Gotta a Krev toulava. A tohle to už je slza.
6: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
5: Písničky na přání.
0: Každý večer po 19.
2: Písničky

0: na rádiu Blaník.
1: Milí Blaníku, tuhle písničku prosím tatínkovi Románkovi. Přejeme z celého srdce všechno, jen to nejlepší k svátku. Hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody. Máme tě moc a moc rádi a posíláme ti písničku s láskou od dcerušky Josefky, Alexe a také Kačenky. Příjemný a klidný dobrý večer přejeme všem úžasným lidem, co vás právě poslouchají. Děkujeme vám za krásné písničky, zdravíme i všechny nadražáky. A písničku posílejí holky z pardubického nádraží, jmenovitě jsou to Irča a Janička. Tak dámy, tady je Karel Gott.
0: Rádio Blaník. Rádio Blaník.

0: Celé léto hezky česky, za chvíli Olga Lounová, Marek Ztracený nebo Marie Rotrová.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: Martin Makyta Fleško dnes slaví 25 let. Našemu odborníkovi na dřevo, traktory a nářadí přejeme hodně štěstí, pohody, celá jeho velká rodina z Dolních Ředic. Mamka s taťkou, brácha Marek, sestry Dia a Domča a také kámoši retrievři Maty a Merlin. A písničku posíláme také pro našeho tátu Romana Svitáka k dnešnímu svátku. Tak milý táto, přejeme ti k svátku všechno jen to nejlepší. Hodně zdraví, štěstí a optimismu. Užívej zbytek prázdnin, máme tě moc a moc rádi. Podepsáni jsou Martina, Míša, Natálka, Deni a Pejskové, Tobík a Venoušek. No tak to jsou krásné přírodiny, to mi děláte radost.
1: Radio Blank.
2: Hezky česky celé léto.

Tohle jsou písničky na přání a ta další se zkazem. Láska Roman má svátek, užij si dnešní den, jsem ráda, že si mazlík. A Blaníku, zahraj prosím písničku Ilonce a Jiříkovi Štorychovým, 43. výročí svatby. Slavíme 10. srpna, tedy zítra. A dnes je tu písnička.

0: hlasovky na přání.
1: Napište si o nějakou i vy na stránkách radioblaník.cz.
2: Radio Blaník.
3: Moje milá maminko, k tvým krásným narozeninám, které si oslavila 5. srpna, ti posíláme tu největší náruč lásky. Přejeme ti pevné zdraví, neutichající štěstí a každodenní pohodu. Děkujeme ti za všechnu tvou péči a za to, že jsi. Jsi nesmírně skvělá žena, jsme ti vděční, že tě máme. Tak tedy krásné narozeniny a spoustu dalších šťastných let. To ti přejí dcera Hanička a vnouček Martinek.
4: Hezky česky.

0: Svíčkové léto.
1: Milí Blaňku, tuhle písničku zahrajte pro Matěje Jarošek, jeho krásným kulatým 30. narozeninám. Přejeme ti hodně zdraví, štěstí, lásky a hlavně nedělej už žádné neplechy. To ti přejí kamarádi Martin Balhar, Láďa Kondráč, dále je to Michal Kába, Dionýs Balok a také Jančo Pačan. Máme tě moc a moc rádi.

0: a baterii do dřezu v matu.
1: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat, ten obchod mám rád.
4: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kailovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
5: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
4: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
5: Tak teď už to zvládnem.
6: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

0: na rádiu Blaník.
1: Blaníku, krásný večer přeji tobě i tvým posluchačům a prosím, zahraj našim milovaným dětem jen tak pro radost, Vašíku a Jarísku. Rostete nám před očima a děláte nám jen samou radost. Jste šikovní kluci a i když někdy trošku zazlobíte, máme vás moc a moc rádi. Tak prosím, buďte pořád všichni moc a moc veselí. To vám přeje maminka s tatínkem. A písničkou Hany Zagorové posíláme taky se zkazem tuhle prosím všem, kteří také jedou v autíčku. Podepsáni jsou Eliška a Michal. Tak hlavně šťastnou cestu a dobře doražte.
0: Rádio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.
1: No a tohle už je Hanka Zagorová a Kamarád.

0: písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: Milí Luboši, všichni, kteří s tebou právě dnes slavíme, ti přejeme dohromady všechno jen to nejlepší. Hodně zdraví a úspěchů v tom, co máš rád. Tvá a má láska je náš cíl. Pusu tvá milunka. A ještě jeden zkaz, milá Radko. Přejeme ti k narozeninám, ať se ti splní všechny sny a život ti přináší jen to pěkné. Jsi naše kamarádka více než 20 let. A to něco znamená. Máme tě rádi? Parta z ranče Návary. A tady je Arakain, Dimitri a Žít svůj sen.

0: Milý Blaníku, chtěla bych nechat zahrát písničku pro svou milovanou holčičku Péťu Šimralovou, která teď nemůže být s námi doma. A chtěla bych jí touhle cestou zkázat: prdelko moje, neboj se, všechno zvládneme a nezapomeň, že tě strašně miluju. A všichni tady stojíme jenom při tobě.
1: Rádio Blank.
2: Hezky česky celé léto.
0: A na vaše přání teď Monika Bagárová, písnička Vysněná, za chvíli Verona na mě nečekej, anebo Vohnouti a Svaz českých bohémů. Já vám přeji aktuálně krásný nedělní večer.

Písničky na přání na Blaníku pokračují dál a ty další písničky budou opět se Skazem. Tady je konkrétně další Ahoj holky, dneska večer bez mě. Jak zpívá Verona, na mě nečekej. Přeji vám tedy pohodovou noční bez žádných neplánovaných akcí, hodné děti a rychlé utíkání hodin. Myslím na vás a přeji klidnou směnu. No a pod tím je podepsána posluchačka Lucka. Na mě.

0: Právě dnes slaví své narozeniny Pavel Brož z Kublova. Život to vzal zase zkrátka, už je tady padesátka. Budiš pravdou dávné rčení, star, že člověk nikdy není. Když se cítí v duši mlád, život umí užívat. Ať tě všechno stále baví, jen to dobré, hodně zdraví. Všechno je to nejlepší přejí manželka Eva a syn Radek Brožovi z Kublova. A s písničkou jsou tu Ohnouti.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky. Celé léto.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se

0: Dobrý večer vám všem, od blanického mikrofonu přeje Martin Císař a vy posloucháte Písničky na přání. Tu další pro jednu příbramačku jen tak pro potěšení. Hezké sny přeje jeden kluk ze Zruče. A tady už je Lenka Filipová a V pondělí ráno.
1: V pondělí ráno vstaneš sám, mávneš jen rukou a řekneš si, já to už znám.

0: To byla Jerry Halliwell, vy posloucháte Rádio Blaníka. Před námi je poslední písnička na přání dnešního večera. Zahrajte prosím z lásky pro miláčka Radima Foltýna jen tak pro radost a pro všechny posluchače, co umí žít život naplno, radovat se, usmívat. Přeji všem klidný pohodový večer a moc děkuji, vaše věrná posluchačka Gabča. Tak jo, Gabčo, písničku posíláme a přejeme krásný letní večer.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky. Celé

0: To byly písničky na přání s datem 9. srpna, tohle byly One More Time a písnička Highland a vy posloucháte Rádio Blaník. A tady dál budeme hrát třeba Krištofy. Můj srdce být, jen pro tebe nechám svít. Budou to i Miraj. Když a nebo kočovní herci a František Nedvěd. Kočovní herci tu jsou, má vyklet. Hrajeme vám hezky česky celé léto.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zítra jasno až polojasno a krásné letní teploty 31 až 36 stupňů, takže to bude na koupání a o koupání za chvíli.
1: Martin Císař
2: na Rádiu Blaník.
0: Kde najít čistou, bezávadovou vodu, kde se krásně vykoupete? Poradíme, poslouchejte.

0: 11 minut po 21. posloucháte Rádio Blaník. Krásný dobrý večer vám přeje Martin Císař a mám pro vás zprávu. Tropické teploty mají podle meteorologů pokračovat i v tom dalším týdnu. A my, blanický krajánci, jsme si pro vás připravili místečka, kde si užijete skutečně parádní koupačku. Máme tady tipy, například morské vonobytí, novou pláž, línou řeku a čistou vodu si můžete užít v Aqualandu Moravia v Pasohlávkách, a to na jižní Moravě. Aquapala z Praha nabízí divokou řeku, morské vonobytí, nespočet bazénů a také tobogánů či wellness. Dál se můžete schladit v obci Modrá u Velehradu, kde najdete přírodní biotop, anebo třeba také na koupališti v Milovicích u Hořic. A další tip máme z Úval u Prahy, kam nás včera pozvala jedna z těch žen, která to tady lidově řečeno má pod palcem. A to je Simona Mašatová. Simonko, od kolika máte otevřeno?
1: Otevřeno máme od 9 do 8 do večera. Koupaliště je nádherně uprostřed přírody, 10 minut od vlaku, takže absolutně není problém.
0: Simonko, řekni mi jednu věc, kolik máme bazénu k dispozici? Je tady něco i pro malé děti?
1: Je to malinké brouzdálko pro malé děti, kde vlastně dospělý člověk má vodu zhruba po kolena, kde jsou i atrakce, taková ta houba, kde z ní cáká voda. Pak tady máme menší bazének, kde máme vodu zhruba do pasu. No a pak jsou tři plavecké dráhy. Každá plavecká dráha má 50 metrů. Není úplně obvyklé, většinou má 25. Tři můstky, z kterých se dá skákat jenom šipky, ale jinak super. No a vzadu máme nádherný beach volleyballový hřiště. Absolutně vyžití pro celý den pro rodinu.
0: Úplně parádní a ještě doporučím také, pokud pojedete autem, mají tu ideální parkoviště za pouhých 50 korun na celý den od rána až do večera. Tady můžete zastavit, zaparkovat a potom se krátce vypravit zhruba 5 až 7 minut na místo dění, tedy na tohle krásné úvalské koupaliště. Co dál tady u nás? Tak třeba Valda Matuška s Bohem Lásko a nebo Giordano Bruno skupiny Olympic. Hezky česky, vám hrajeme dál.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Pohodově a hezky česky a hezky česky celé léto, to je pravidlo, kterého se držíme celé ty letní dny pro vás. Dál si budeme hrát třeba krásnou písničku Marcely Holanové, bude tu slovenská skupina Elán a přidáme i jednu ze světa. Ze sluné Itálie tady budou Ricky a Povery. Já přeji krásný dobrý večer a ještě teď aktuálně popřeji všem Romanům k dnešnímu svátku všechno jen to nejlepší. A že jejich písničkách na přání také pár bylo, tedy těch písniček pro Romany. Tak ještě jednou krásný večer a hezký poslech.
1: Příběhy s dobrým koncem.
2: Přesně takové máme nejraději.
1: A nyní vám mohou přinést i něco navíc. Zažili jste někdy něco zajímavého při svých cestách na kole? Pojďte si to s námi připomenout a získejte praktický cyklistický balíček od MND, kde si

0: Nájem z MND o 20 elektrokol v hodnotě 90 000 korun. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací elektřiny nebo plynu na mnd.cz/radio.
1: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
2: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
3: Ty jo. My tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
4: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
3: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
4: Kalkulaci zdarma získáte na Duratech.cz.
3: Duratech. Střecha jako nová za dva dny.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
8: Kdekoliv na světě
9: a 24 hodin denně.
8: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
9: na našem webu radioblaník.cz.

0: Tohle byla slovenská skupina Elán a tanečnice z Lučnice.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Chomutov je za námi a před námi další skvělý koncert. Příští pátek 14. srpna už to budou na Pajedla. Začínáme 5 minut před 4:30 odpoledne v klubu kultury na Pajedla. A tady vám zahrají a zaspívají třeba Tereza Mašková. Dále to bude Slza. Asi se mi zdá, že se mi zdá, že jsem magnetem. Ani nevím, proč tu jsem, v čem tu jsem zapleten. A nebo báječný Petr Kola. Půlka noci tvá, a ta druhá půlka. Letos pro vás máme navíc speciální dárek a právě tady ho budeme rozdávat, tedy z Brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu. A ta vám už možná brzy přinese spoustu peněz a jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun na ruku. Tak se pro ní stavte, už příští pátek se těšíme v Napajedlech. Na pódiu se bude těšit v roli moderátora kolega Vlastasu.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A teď něco o tom, co zítra po ránu pro vás zase při pondělku budeme mít. Tady u nás v našem vysílání v Dobrém ránu s Adelkou a Petrem.
1: Brzda, plyn anebo zpátečka. Vyberte si tu správnou hudební ukázku a vyhrajte tankovací kartu Orlen v hodnotě 5 000 korun. Už zítra ráno u nás na Blaníku.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.

0: Pohodový večer, hezkou neděli, posloucháte Rádio Blaník a mezi 22. a půlnocí je to tady i dnes. Ano, romantika, jak se sluší a patří. Písničky z lásky a v nich Lucie Bílá.
1: Proč čeká mě podivný most přes minulost?
0: Dále to budou Standa Lože. A nebo Iveta Bartošová. Romantika a písničky o lásce, to jsou písničky z lásky tady u nás na Blaníku. Dál si hrajeme hezky česky. A jaké bude české, moravské a slezské počasí zítra?
2: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
0: Bude se vyznačovat jasnou až polojasnou oblohou a na teploměru naměříme 31 až 36 stupňů Celsia. Tak já vám přeji aktuálně krásný dobrý večer, protože v noci teploty pravděpodobně poklesnou pod 20 stupňů, takže nás nejspíš dnes nebude čekat tropická noc. Tak uvidíme, zdali to klapne a zdali se trošku lépe vyspíme. Já vám přeji krásný večer a buďte s námi dál. Poslouchejte Blaník.
2: Písničky z lásky na rádiu.

0: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
1: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
1: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
2: Mat, ten obchod mám rád.
3: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
4: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
3: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
4: Tak teď už to zvládnem.
5: Pro malé začátky a
3: Probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
4: Tak teď už to zvládnem.
5: Pro malé začátky a velké okamžiky.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: počasí.
1: Momentálně je obloha jasná až polojasná, zejména pak v Čechách od západu přechodně oblačno. Ojediněle se také vyskytují přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty 19 až 14 stupňů. Pondělní obloha bude polojasná až jasná. Ráno zejména na Moravě a ve Slezsku bude zvětšená oblačnost. Odpoledne a večer se od severozápadu lokálně objeví přehánky nebo silnější bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Tolik o počasí, Kristýna Šivčíková, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky na rádiu.

0: řečí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Mat, ten obchod mám rád.
7: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
8: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
9: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník. Momentálně je obloha jasná až polojasná, zejména pak v Čechách od západu přechodně oblačno. Ojediněle se také vyskytují přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty 19 až 14 stupňů. Pondělní obloha bude polojasná až jasná. Ráno zejména na Moravě a ve Slezsku bude zvětšená oblačnost. Odpoledne a večer se od severozápadu lokálně objeví přehánky nebo silnější bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Tolik o počasí. Kristýna Šivčíková, Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

chtěl bych napsat báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

Znalci českých písniček poslouchají Blaník, to je jasná věc. A těch 10 nejúspěšnějších vždy připraví a představí můj kolega. A to Petr Slíva, Česká desítka, každý pátek večer od 18 hodin. A pokud to v pátek nestíháte, vůbec to nevadí. Šanci máte na reprízu vždy v pravé poledne k obědu v neděli. A na Blaníku si dál pojďme hrát pohodové písničky a samo sebou i hezky česky. Jak jinak, tak klidnou noc a dobrý poslech. To vám přeje Martin.

0: Momentálně je obloha jasná až polojasná, zejména pak v Čechách od západu přechodně oblačno. Ojediněle se také vyskytují přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty 19 až 14 stupňů. Pondělní obloha bude polojasná až jasná. Ráno zejména na Moravě a ve Slezsku bude zvětšená oblačnost. Odpoledne a večer se od severozápadu lokálně objeví přehánky nebo silnější bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Tolik o počasí. Kristýna Šivčíková, Rádio Blaník.
1: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.

0: Káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: očekávané události. Radio
1: Krásný den, je pondělí 10. srpna, svátek slaví Vavřinec a před námi je přehled očekávaných událostí. Dnešním dnem končí možnost doplňovat kandidáty pro obecní volby nebo také měnit jejich pořadí. Dnes pokračuje i hlavní líčení v případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku kauze Dozimetr. V České Lípě pak budou probíhat prohlídky baziliky všech svatých, ta je nejvýznamnější barokní a sakrální stavbou města. Prohlídky budou od 11 do 17 hodin. V Brně Kohoutovicích se slavnostně otevře komunitní zahrada. Ta je určená k pěstování, odpočinku a sousedským setkáváním. Akce proběhne v 16 hodin v ulici Kopaniny. A dnes je také mimo jiné Světový den lvů. Slouží hlavně k připomenutí jejich ochrany a zlepšení jejich přirozeného prostředí. V Česku se na tyto majestátná zvířata můžete podívat v několika zoologických zahradách. Výjimečná je pak lví safari v safari parku ve Dvoře Králové nad Labem. Tady zavítáte mezi africké a berberské lvy a lvice. Tolik očekávané události. Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Jsme

0: počasí. Rádio
1: Momentálně je obloha jasná až polojasná, zejména pak v Čechách od západu přechodně oblačno. Ojediněle se také vyskytují přehánky nebo bouřky. Nejnižší teploty 19 až 14 stupňů. Pondělní obloha bude polojasná až jasná. Ráno zejména na Moravě a ve Slezsku bude zvětšená oblačnost. Odpoledne a večer se od severozápadu lokálně objeví přehánky nebo silnější bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Tolik o počasí. Kristýna Šivčíková, Rádio Blaník.
0: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertas Plus.cz.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus?